0: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Krásné ráno, je přesně 6 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Britské vojenské letectvo řeší nehodu cvičného letounu. Ve Walesu se ve středu odpoledne zřítil dvoumístný stroj typu T2 Hawk ze základny RAF Woli na ostrově Anglesey. Podle svědků začal letoun hořet už krátce po vzletu a ve vzduchu byly slyšet exploze. Oběma pilotům se podařilo včas katapultovat a podle policie jsou jen lehce zraněni. Australský premiér Anthony Albanese oznámil, že agent umělé inteligence vyvinutý americkou společností OpenAI v červnu pronikl na australský vládní portál se zdravotními údaji a získal neoprávněný přístup k veřejným i neveřejným souborům. Informovala o tom agentura Reuters. Jedná se pravděpodobně o první známý případ, kdy agent AI hacknul vládní webovou stránku. A pojďme také na sport. Nový trenér české fotbalové reprezentace Španěl Santi Denia musel udělat již 7. vynucenou změnu v nominaci na nadcházející 4 zápasy Ligy národů. Zraněného levého beka pražské Sparty Matěje Ryneše nahradil Ondřej Zmrzlý z Górníku Zabře. Vedení o tom informovalo na webu Fotbalové asociace České republiky. Teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: U zastávky nádraží Modřany vzniklo parkoviště P+R s kapacitou 52 míst. Zaparkujeme tady zdarma a možný je přestup na vlak, tramvaj nebo autobus. Odstavná parkoviště P+R jsou určena zejména pro dojíždějící Středočechy a mají ulevit dopravě v metropoli, a to tím, že řidiči zanechají auto na kraji města a pokračují MHD. V Praze provozuje většinu těchto parkovišť TSK. Ráno přibývání mraku a teploty kolem 8 stupňů přidá se postupně déšť nebo přehánění. 15 stupňů maxima a studený severní vítr. Z Prahy Lucia Daňková.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A tak Filo, nevadí ti to, ne, že tam je s Davidem?
2: A co jsem vám říkal včera?
1: Je to v pohodě.
2: No, jestli tam ještě jednou bude s Davidem, já už nedorazím. Takže zítra nejdu.
1: A vidíte to, lhal je tady. Krásné ráno, s vámi Michal, ahoj, taky Jasmin, čau.
3: Ahoj.
1: A Filip Lejček, zpráva.
2: Krásné ráno.
1: No a samozřejmě parádní muzika, čím vykopneme čtvrteční snídaně šampionů, ale Farben a Ilira, tak pojďme na to, hezký ránko. Hit Radio City.

0: tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, ale Farben Ilera 6 hodin 6 minut. Dáváte si Hit Radio. Hezký čtvrtek. Já jsem původně chtěl říct, že snídaně šampionů je v oslabení, ale vlastně není to tak, protože my jsme s Filou docela v pohodě.
1: Jo?
0: Je to tak.
1: No, jako dá se říct.
0: No, no. Jasmin byla včera na Mejdanu. Pussycat Dolls.
2: A byla jsem jako po strašně dlouhý době, ale musím říct, že nejsme v oslabení, já jsem taky v pohodě. Až jsem z toho překvapená, sice mám pocit, že včerejšek ještě neskončil, ale je mi strašně dobře.
0: No tak chceme zážitky teda, jaký to bylo?
2: No bylo to skvělý, já si přeju, abych v 50 vypadala jako ty holky, to bylo neskutečný. Jako oni se hejbou, jak vypadají. Chápu, že třeba nemají děti a tak, jo, a většina žen třeba v 50, jo, tak nemůžou pak takhle vystupovat, no, ale wow.
0: Zajímalo by mě, s kým jsi nakonec byla, protože ty jsi včera byla vyprovázet tvýho Kubu na letišti, takže jo, s kým jsi nakonec vyrazila teda?
2: Vzala jsem mojí švagrovou budoucí a nemohla jsem si vybrat líp, protože ona zná všechny ty texty, byla úplně nadšená, takže to byla bomba teda.
0: Jasně. No a co ty, Fílo, když byla naposledy na nějakém koncertě?
1: Ty, já se přiznám, že ač dělám v rádiu, tak já na koncerty vlastně moc nechodím. Jsem takový, víš, jak stárnu, tak já moc nemám jako moc lidí rád, když je na jednom místě. A ty chodíš na koncerty?
0: No já jsem chtěl taky mít včera Pussycat Dolls a úplně to nedopadlo, no.
1: Jo, takhle, ale trošku jiný styl teda.
0: Tak pojďme na minutu šampionů, ta startuje za malou chvíli, chceme po vás. Jak se jmenujete, odkud jste a na jakém koncertu jste naposledy byli, co vás teda nejvíc bavilo?
2: Číslo k nám 777-937-777, tak pojďte psát a my budeme mít 60 sekund na to všechno to od vás přečíst.
0: A teď vám posíláme další hity, tohle jsou Imagine Dragons na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Za malou chvíli 7:15, tohle jsou Imagine Dragons na Hit Radio. Krásné ráno, přišlo nám SMSka. Hezký den všem. Bylo až úsměvné, jak padla vaše otázka a pustili jste Imagine Dragons a přesně oni byli můj poslední koncert. Bylo to fantastické, to píše March. No a o tom bude minuta šampionů, protože jsme se vás ptali, jak se jmenujete, odkud jste a jaký byl ten váš poslední koncert. Tak minuta startuje právě teď.
1: Eva, Frýdek Místek, Marek Ztracený a prej to bylo dokonalý.
0: Jitka Horní Lukavice, koncert Terezy Maškové, O2 Univerzum, Superbomba.
1: Denisa Havířov, Rita Ora, Pecka.
0: Lucka Hranice, mega brutální koncert Rybiček 48.
1: Hanka Nové Město a byla jsem naposledy na Jasmin a bylo to super. Nevymýšlím si to, fakt to tady je, děkuju.
0: To jsi ty? Lucka Trhové Sviny, byla jsem na Magma Festu v Jihlavě.
1: Stáňa Hrejkovice, Václav Nojt Bárta a bylo to neskutečně krásný, je to Božan, potvrzuju.
0: Iva Praha, je to introvert. Chodí na své koncerty do sprchy.
1: Petra Svoboda nad Úpou, Rudolfové slavnosti na kapele Lokomotiva.
0: Míša Dobřejovice, Eva Farda Fedenu.
1: Petra Svoboda nad Úpou, v sobotu, to jsme měli, Jana Frýdek Místek, Tubla Tanka a bylo to boží.
0: Vy jste boží. Děkujeme za všechny vaše zprávy. My se teďka dáme takový soukromý koncert. One Man Show,
1: oh yeah.
0: Cizí zeď, tam je spousta lidí, takže si můžeme připadat, jako že jsme teďka na koncertu všech těchto lidí dohromady. Tak hezké ráno, zítra 6:13. Rád.

0: David Guetta tady svým Stones and I. 6 hodin, 19 minut, tohle je čtvrteční snídaní šampionů, krásné ránko. Pokud vás náhodou partner taky opustil, jste na tom stejně jako tady Jasmin. Nebo teda jako dočasně, jo, Jasmin je totiž slaměná vdova. Tobě včera zmizel Kubačoveče, kam jel?
1: Zmizel, ano, a on často lítá někam pryč, třeba pracovně a tak, ale tohle je hodně specifická a dobrodružná cesta, protože chce podniknout Camino, takovou tu svatojakubskou pouť, že jdeš vlastně od někud někam třeba 300 kiláků a to je jeho případ, jde z Porta do Santiago a je to 270 kilometrů, co má během třeba 14 dnů ujít pěšky.
0: No tak to máš pre, to se vrátí docela za dlouho, ne, teda tím pádem. Takže tak když se vrací, protože on teda vytáhl paty z baráku, půjde teďka 300 kilometrů pěšky a Jasmin hnedka koncert, pusike, dol s kámoškama, prostě pohoda, tohle.
1: Ne, počkej,
0: co chystáš na dnešek?
1: Ne, předtím jsem jako plakala, nejhorší je loučení se na letišti, kdyby jsme se rozloučili doma. Jak řeknu, tak pá šťastnou cestu, ale na letišti to tak bolí, to loučení se, takže já tam byla uřvaná, tak večer jsem si musela vyrazit s kámoškou.
0: Tak teď nám to řekni upřímně, no.
1: Nebo
0: ale jak náročný bylo vytlačit tu slzu, aby to vypadalo, že brečíš, aby teda Kuba měl pocit, že tě to mrzí. On neposlouchá, já si myslím, že na té cestě jako asi rádio sebou nemá, ne?
1: Ne, fakt to bude náročný. Kdyby byl normálně na telefonu, tak to asi tak neprožívám, ale on to má i jako detox od sítí a napíšem si třeba jenom večer, takže já jsem hodně cítá a hodně takový ten trošku závislák na tom partnerovi, takže tohle bude náročný.
0: A kdy se vrací teda?
1: Já nevím, až to dojde. A pokud to vůbec dojde,
0: takže
1: to
0: třeba
1: nevíme,
0: jako za měsíc třeba přijde,
1: ne,
0: jo?
1: Tak maximálně těch 14 dní.
0: To je skvělý.
2: Mě by ještě zajímalo, jestli to jde sám, anebo v partě, protože se říká, že správný to je, když to jde člověk sám, že pak pozná sám sebe, ano. Je to ten správný detox.
1: Ano, proto jde sám, chtěli jsme to jít spolu, ale právě z tohohle důvodu to já půjdu někde jindy, ať to máme fakt jako čas sami se sebou.
0: A jde to sám teda? Nečeká na tom letišti na příletu nějaká holka s cedulí, ale Kuba. Jako taky bych si zašel tohle Camino, nebo jak se tomu říká.
1: No už tě vidím, Míšo, ty jsi ten pravý.
0: No, ale to je přesně ono. No. Pink, Trustfall, další hity za malou chvíli tady na Hitrádiu. Taky přihodíme aktuální dopravu, ať víte, jak to jezdí. Tak hezký ránko, šampioni.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
1: Lelosy. Too comfortable to take off.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Praze na Pražském okruhu na exitu 26 směrem k dálnici D1 na sjezdu na Řepy. Stojí odstavené osobní auto, dejte pozor. No a v Praze 6 v Horoměřické ulici poblíž kruhového objezdu probíhá výměna poklopu kanalizace. Uzavřen je pravý pruh.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio City.

0: Tři minuty po půl sedmí ladíte Hit Radio, tohle jsou Miraj a Fíla pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. V Japonsku si připomínají 30-leté výročí Pokémonu. U této příležitosti se ve městě Tomakoi na ostrově Hokkaido otevřel si nejkulatější hotel světa ve tvaru Pokéballu, tedy zařízení, do kterého se bytosti z počítačových her, seriálu a filmu chytají. Místnost s výhledem na jezdírko má průměr pouhé 3 metry a tak se do ní vešla víceméně jen postel. Lidé, kteří jsou zvyklí chodit spát velmi pozdě, by měli zpozornět. Nové medicínské výzkumy varují, že takzvaný noční životní styl prokazatelně zvyšuje zátěž na lidské srdce. Odborníci proto doporučují upravit spánkový režim dřívějším uléháním do postele. No a nová bizarní vlna se šíří mezi mladými lidmi v Argentině. Stále větší množství dospívajících odmítá lidskou identitu a na veřejnosti vystupuje jako zvířata. Nosí masky, chovají se podle svých zvířecích vzorů a sociologové si lámají hlavu nad tím, co tento fenomén vlastně znamená. Tak Míšo, co ty bys byl za zvířátko v Argentině?
0: Takhle, pojďme si vybrat, kdybychom mohli my sami za sebe, jaký bychom byli zvíře. Jo? Já bych chtěl být gepard, co ty?
3: Já jsem vždycky pes, vždycky retriever.
2: Já had.
0: Tak a teďka, kdybychom si měli takhle označit jako navzájem, co bychom byli za zvíře?
3: Svině. Seč. Ne.
0: Já bych chtěl být opice v příštím životě.
2: Ne, ty bys byl krysa.
0: No tak to jsem, ale já bych chtěl být opice v příštím životě. Já si totiž myslím, že opice umějí mluvit, jenom se jim prostě nechtějí platit daně. Pojďme na hity. Axel F, Harold Faltermeyer. Tohle je srdcovka, kterou jsme vybrali my tři. Další srdcovky vám hraje Jirka Plnář mezi 12. a 13. a jedna z nich je tradičně vaše. Mimochodem, tohle je Crazy Frog.
3: No jo. A no proč si nedáme rovnou Crazy Frog, jo?
0: Protože to je strašný. Tak hezké ráno, šampioni.

0: to zvoní z Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Už za půl hodiny budeme opět zvonit na virtuální zvonek tady ve vysílání Hitrádia a na vás, kdo jste registrovaný na webu hitradio.cz, bude se jít podívat před dům, jestli tam náhodou někdo nestojí.
2: Budete na to mít 30-sekundový limit, abyste pozdravili naší hlídku a získali si tak peníze, s tím, že dneska to bude 6 000, protože včera nikdo nevyhrál.
1: 6 000 korun pro někoho z vás, no a dneska je hlavně předposlední den soutěže a zítra velké grand finále, dámy a pánové, zítra vám tady se Smínou povezeme 50 000 korun.
2: Doufejme, že je dovezeme, ta částka je hezká, že?
1: Hezká, no. No.
2: Ale jede s náma šéf, ten nás pohlídá.
1: Nevím, já si myslím, že šéf by si ten víkend rád užil s náma. Takže kdo byste chtěl vyhrát 6 000 dnes, máte šanci, registrace na webu hitradio.cz. V 7.10 zvoníme a zítra 50 táců. Za malou chvíli další parádní muzika, tohle je Lady Gaga, zahraje taky Zara Larsson, no a myslíme i na vás, kdo nás máte sebou na cestách, bude aktuální doprava, hezké ráno.
0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz

0: extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. V Praze na Nuselském mostě směrem do centra probíhají práce na vozovce, očekávejte omezení provozu a dlouhé kolony. No a na Praze východ ve Staré Boleslavi v Třebíského ulici probíhají stavební práce, počítejte s omezením.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: jsou hity Zara Larsson, Lush Life, Hit Radio, 6 hodin, 53 minut. S vámi Michal Jasmina, Filip, krásné ráno a pojďme do Brna. V Brně, prosím pěkně, zprovoznili výdejní box, kde si vyzvednete balík a u toho koukáte na živý králíky.
1: Prosím.
0: No, kde jinde se to mohlo uskutečnit než v Brně, jo? Tak si představ, že prostě si jdeš vyzvednout nějakou elektroniku a teďka si to odevřeš, jo, ten boxík, kde to na tebe vyjede, že jo, schránka, sloupec 4, schránka 26 a najednou to vyskočí Bob a Bobek. Prostě.
1: Tak bebečko, Bob a Bobek box.
0: Já ale říkám si, v jakém jiném městě než v Brně se to mohlo udát tohle?
1: No, rozhodně.
2: Tak to mají zajímavý předměty na náměstí, že jo? Já už jsem se bál, jak si o tom začal mluvit, že mají metro konečně. To sice trapnej vtip, ale už by bylo na čase možná.
0: Tak my ti děkujeme, Filipe, protože Brno právě odladilo.
1: Ale říkám si, že kdo je jako já a chce doma mít milion zvířat, tak představa, že se jde vyzvednout box, tak já odejdu třeba se třema králíkama prostě.
0: Jako já si myslím, že všechny firmy, asi víte, o kom mluvíme, nemůžeme být konkrétní, že by to mohli zavíst po celé republice. No, že prostě tady v těch boxech, že by tam mohla být normálně králíkárna. Pojďme na hity. Lipo Kryštof, jednou jsem slíbil, do 7 a pak přidá Fíle další zprávy. Hezké ráno.
3: Jednou jsem slíbil, že si tebe můj, Bůh je mi svědkem, já nikdy nezapomenu.
4: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu budácí klid. Přečet jsem stovky knih,

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
5: I'm Ariana Grande.
6: It's Hozier.
7: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
10: Krásné ráno, je přesně 7 hodin a jsou tu další zprávy, vítejte u nich. Dálniční známky zřejmě nebudou od příštího roku pravidelně zdražovat. Sněmovna včera schválila hlasy koalice vládní novelu se zrušením každoroční valorizace jejich cen. Opozice mluvila o populismu. Předlohu poslanci doplnili o úpravu platnosti jednodenní známky. Měla by platit 24 hodin od zakoupení, nikoli do půlnoci daného dne. Novelu nyní dostane k posouzení Senát. Bratři, kteří působili v česko-ukrajinské skupině falešných telefonických bankéřů, si odpykají 11,5 až 12,5 roku vězení. Tresty jim ve středu pravomocně potvrdil pražský vrchní soud. Desetičlenný gang připravil podle obžaloby více než 800 lidí o celkem 195 milionů korun. Hlavní organizátor podvodu je podle dřívějších informací stíhaný navíc i na Ukrajině. A pojďme také na sport. Karel Sedláček ovládl jeden z podniků série Players Championship v Hertoboši a jako první český šipkař vyhrál turnaj na profesionálním okruhu PDC. Ve finále zvládl rozhodující leg proti Scottu Williamsovi z Anglie a vítězstvím 8-7 si zajistil finanční odměnu asi 426 tisíc korun. 37-letý šipkař se triumfem posunul na 53. místo žebříčku, což je jeho nejlepší postavení v kariéře. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
11: Praha 2 dokončila modernizaci sportovního areálu u Sokola Královské Vinohrady v Rýgrových Sadech a slavnostně jej otevřela tento týden. Součástí je opravené víceúčelové hřiště vhodné pro fotbal nebo basketbal a přibyly také herní prvky pro parkour, lezecká stěna nebo menší fitness zóna. Nové sportoviště zároveň doplňuje aktivity nedalekého Sokola. Ranní teploty kolem 8 stupňů, většinou oblačno, přidá se občasný déšť nebo přehánky. Odpolední teploty kolem 15 stupňů, opět tedy chladněji a studený vítr k tomu. Z metropole Lucie Daňková.
8: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
12: Krásné čtvrteční ránko.
13: Krásný ráno.
14: Snídaní šampionů.
12: Startuje druhá třetina snídaně. My jsme rádi, že tady jste u toho s náma. Krásné ráno a už za pár minut.
13: Budeme znovu soutěžit, takže utíkejte na web Hit Radio a kdo ještě nemáte registraci, tak udělejte, protože jednomu z vás už za nějakých 8 minut dovezeme 6 000 korun.
12: To je soutěž Kdo pak to zvoní. Tak za malou chvíli jdeme zvonit. Teď další hity Shakira a Sia na start hodiny. Hezké ráno.
8: Hit Radio City.

0: 7 hodin, 9 minut, 32 vteřin, aktuální čas, posloucháte Hit Radio.
1: A právě teďka někde stojí naše hlídka u vašich dveří a možná si právě vy vyhrajete 6000 korun.
2: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: O tom je soutěž Dopak to zvoní a dnes předposlední den soutěže máme pro vás 6000 korun, konkrétně náš kolega Ondra Blaho. Ondro, hezké ráno.
3: Já vás zdravím, šampioni, krásné dobré ráno, ahoj.
0: Dobré ráno, tak Ondro, snad budeme víc úspěšnější než v pondělí, protože připomeneme, v pondělí jsme mluvili taky spolu, taky jste byli ano. Někde a paní doběhla asi o 12 vteřin později, takže to bylo bez výhry, je tak?
3: Je to tak a my se dneska nacházíme v městě, ke kterému celá republika vzhlíží a zároveň si z ní celá republika dělá legraci, takže možná jsem tím trošku napověděl, kde
0: Počkej,
3: se dneska nacházím.
0: Myslíš, že jsi tím napověděl? Já si myslím, že ne. No tak pojďme to zkusit, jdeme zvonit a vy, kdo jste registrovaní, běžte se podívat ven, jestli tam náhodou nestojí hezký kluk. S 6000 korunami nad hlavou, 30 vteřin odstartovalo právě teď.
3: Nacházíme se v místě, kde už za pár okamžiků bude spoustu dětí v předškolním věku.
0: Aha.
3: A myslím si, že by už mohlo být jasno, kde se právě dneska s naší hlídkou, hlavně se 6000 korunami nacházíme.
0: 15 vteřin.
3: Pořád nic. A přitom už se tady někdo ochomítá, ale paní to není. Ale pozor, někdo přichází.
0: Pozor,
3: je to paní Ivana.
0: Je to paní Ivana.
3: Předávám telefon. Jasmina Michalský, není šampion, vezměte si ten telefon do ruky.
1: Dobré ráno, kdo tam?
4: Tady je Ivana.
0: Dobré ráno.
4: Já jsem na vás čekala, no mně to bylo úplně jasný. A já jsem se těšila, já jsem tady vyhlížela, já už vlastně ty dny předtím už jsem tady nakukovala, protože jsme v mateřské školce a tak tady rodiče běhají s dětma, že jo, a tak já jsem byla taková jako natěšená, já jsem si říkala, no tak, že by jednou, že bych měla štěstí.
1: Tak dneska to přišlo, prosím vás.
4: Krásný.
0: Ivano, 6000 korun je vašich, moc vám gratulujeme.
4: Ježiš, já moc děkuju, já jsem plně dojata, já pořád ještě jako radost, ale já tam za dveřma padnu, snad já tam bomzlím, až odjedete.
0: Ještě nám povězte, jak dlouho jste registrovaná do soutěže, někde z kraje nebo až teďka ke konci?
4: Já si myslím, že nějak 2 týdny,
1: No, takže od začátku
4: ano.
1: Prakticky.
0: Takže čekání se vyplatilo, tak ještě jednou moc gratulujeme, 6000 korun vašich. A jestli nám dáte ještě našeho kolegu Ondru, prosím.
4: Ano, dám. Děkuji moc, mějte se.
0: Krásné ráno.
3: No tak to klaplo, ale paní byla připravená. Ta byla nachystaná, ta na mě číhala zpoza rohu, aby nebyla vidět, ještě před zazvoněním, ale potom byla rychlá a už je tady a už má radost. Obrovskou radost.
0: Tak to jsme rádi. Tak Ondro, my moc děkujeme, mise splněná, dopadlo to a zdravíme do toho nejkrásnějšího města v České republice, což je Brno.
3: Moc pěkně si to řekl. Mějte se hezky.
0: Ahoj.
1: Mimochodem připomínáme, že zítra padne velká částka, kterou povezeme my dva s Michalem, k někomu z vás.
0: Co je ta větší výhra, že přijedeme my dva, anebo že vám vezeme 50 tisíc?
1: Necháme na vás.
0: No samozřejmě, že přijedeme my dva, tak zase zítra.
2: Další brachy ti vezeme zase zítra.
0: A registrace na webu hitradio.cz. Teď Offenbach a Norma Jean Martin, Overdrive, hezké ráno.

0: Adam Jurica a tohle je čtvrteční Hitrádio snídaně šampionů, chvíli po čtvrt na osm. Dobré ránečko.
1: To je tma dneska, co? A bude hůř.
0: Jsi všimla brzo, že je tma.
1: No ne, já chci říct, že jako bude hůř, už to prostě nastalo, jo, už by měla být noc delší než jeden. A já jsem si řekla, že nechci, aby z toho byl ale někdo skleslej a že si můžeme tady určit pár věcí, kvůli kterým vlastně je to dobrý, jo. Mm-hmm. Za prvý, když je tma, tak tma znamená takovej ten klídeček, že večer už máš pohodičku. Hmm. A když tě někdo někam pozve, ty řekneš, ne, hele, už je tma, mě už se jako nechce.
0: Můžu k tomu přidat svůj gargamelský pohled?
1: No.
0: Tak včera bylo 7:30, já jsem byl na počítači, dělal jsem si přípravu a říkám, ty, to je tma zase už. Víš, takže to je můj pohled.
1: Ne, opravdu, nebuďte z toho skleslí, protože to má spoustu výhod a když je třeba máte nějaký FOMO z nějakých letních večírků a takhle, tak teďka už ne, že?
0: Jaká je výhoda, když jdeš do práce za tmy a vrací se za tmy? Tak pojďme dál, jakou tam máš další výhodu, Jasmin?
1: Ne, opravdu, přežijeme tohleto obdobíčko.
0: Já tady mám písničku vlastně, která se k tomu docela hodí. Hello Darkness, my old friend. Je to tak, tohle k vám pošleme za malou chvíli. Taky Alex Warren, přihodíme aktuální dopravu, no a klasika chvíle po 7:30. Bude i rychlá pětka, kde soutěžíte o voucher v hodnotě 6000 korun na nákup sportovního oblečení. Tak zůstaňte s námi, hezké ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
3: Schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Hit Radio. Hit Radio. Come on.
6: Ready, girl? Come on. Let's do this again.

0: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
1: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
0: Vážně?
1: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy, too comfortable to take off.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně na Praze východ, v Brandýse nad Labem, v ulici Jiřího Volkra počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. No a na Praze východ v Říčanech v Široké ulici probíhá výměna sloupů veřejného osvětlení. Očekávejte omezení provozu.
6: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz
7: Hit Radio City.

0: Alex Warren, Ordinary, 7.31. Dáváte si čtvrteční Hit Radio, krásné ráno. Filip má ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Silničáři provádějící běžnou údržbu dálnice narazili na nevídanou věc. V trávě u svodidel objevili odložený malý kufřík plný vzácných mincí v hodnotě několika milionů korun. Policie teď zjišťuje, komu poklad patřil a jak se do příkopu vlastně dostal, Michale. Nejdelší dobu na čele hitparád v historii, takový rekord si na konto připsala country zpěvačka Ella Langley se svým hitem. Skladba ovládá žebříčky 23 týdnů a překonává dosavadní rekordní zápisy. Odborníci mluví o naprostém fenoménu současné hudební scény.
0: Filipe.
2: A na závěr jedna smutná zpráva pro fotbalové fanoušky. Světový fotbal se pomalu připravuje na definitivní odchod jedné z největších legend novodobé historie. Lionel Messi naznačil blížící se reprezentační loučení s drezem Argentiny. Messi v drezu reprezentace odehrál 207 zápasů a dal neuvěřitelných 125 gólů.
3: Proč končí?
0: No my se tady s Jasmin netejíme tím, že jsme trošku fotbaloví analfabeti, tak ano, zajímalo by nás teda, co je ten důvod.
2: No takhle, fotbalový věk, ten je prostě neúprostný. Lionel Messi, už je mu 39, což je teda na fotbalistu prostě dost, tak se rozhodl, že odejde takzvaně na vrcholu, i když ta Argentina mistrovství světa letos zrovna nevyhrála.
0: Podívej se na Jardu Agrad, na kterém ještě hraje, ne?
2: No, ale to je hokej, tam víš co, když tam na půl minutky odpočineš si fotbal, tam to nejde.
0: No, jasně. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka, celý tento týden hrajete o vouchery do e-shopu Under Armour v hodnotě 6000 korun na celý sortiment e-shopu.
3: Kdo máte zájem, tak pište chci soutěžit na 777-937-777.
0: Teď Coldplay a BTS, My Universe, hezké ráno z Hit Rádia.

0: Posloucháte Hit Radio, snídaně šampionů, a to nám dělá velkou radost Tereza Mašková a Marek Lambora.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: 7 hodin, 10 minut jsme jako tradičně každý den zvonili tady u nás v éteru. O tom je soutěž, kdo pak to zvoní, a Ivana si dnes vyhrála 6 000 korun. A i vy můžete vyhrát. Zítra je poslední den soutěže.
2: Takže se utíkejte registrovat na web Hit Radia, protože zítra je opravdu rozhodně o co stát. My dva s Michalem vám povezeme 50 000 korun a obecně to ráno bude strašně speciální a specifický, protože my celou dobu budeme vysílat z auta, celý 3 hodiny.
0: Bude to snídaně šampionů na cestách.
2: Taky upozorňujeme, že ten časový limit se prodlouží, protože 50 táců je 50 táců, takže z 30 sekund uděláme minutu.
0: Budeme čekat minutu, bude to minuta, takže opravdu velká šance vyhrát. Tak kdo ještě nemáte registraci na webu hitradio.cz do soutěže, kdo pak to zvoní, udělejte tak, protože jinak. Šanci 50 000 korun vyhrát 50 000 korun mít nebudete, tak to by byla velká škoda. Za malou chvíli Alan Walker, také Alvaro Soler a aktuální doprava, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno jezdí. Tak hezký ránku, šampioni.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz

0: Hodně plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
1: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Na D1 na prvním kilometru na příjezdu do Prahy od Brna se střetla 3 osobní auta, kolona má asi 4 kilometry. No a v dopravní špičce už tradičně počítejte se zdržením na Nuseláku, potíže jsou i na pražském okruhu kolem Ořechu.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Ano, David. 7.53. Dáváte si čtvrteční snídaní šampionů na Hit Rádiu. Dobré ráno. A nemilá zpráva, lidstvo brzo vyhyne. A víte proč? Mladí totiž nemají prachy na randění.
1: A je.
0: A je, to potvrzuje poslední průzkum. Říkají tady, že téměř polovina mladých lidí řeší hlavně to, jestli si to můžou finančně dovolit. Takže místo toho, aby řešili, jestli se k sobě hodí a jestli to tam, jak to říkají mladí dneska, jestli to mečlo.
1: Jestli
0: nebo
1: to fíluješ?
0: Jestli to fíluje, já nevím prostě, já už jsem dinosaurus, jo. Tak řeší, jestli se jim vyplatí jet na rande přes půl města.
1: Takže láska by byla, chemie by byla, prachy nejsou.
0: No, no největší afrodiziakum je dneska prostě stabilní zaměstnání, to vypadá. A mě by zajímalo, kdybychom se vrátili třeba do našich teen let, jo, kdyby nám bylo třeba 18, tak kolik bychom byli ochotní utratit za rande?
1: Hele, já si myslím, jakože sorry, tak dobře, vymáčknu pak za sebe nějakou částku, ale teď to o těch prachách vůbec není.
0: No, protože to vždycky platil ten chlap za tebe, že?
1: Tak to pozor, to já zase ráda zvu, jo, to naopak. A já se i první ozývala kdykoliv a tak. Ale myslím si, že to nemusí vůbec nic stát, že můžeš tamhle utrhnout kytku a může to být prostě hezký a můžeš vzít deku tamhle pod širák a je to mnohem lepší než nějaký drahý rande.
0: No, láska se neptá, no, ale tak láska se neptala, to ještě nebyl benzín za 55 korun, že jo? Asi je to jasný. Jennifer Lopez, Ain't It Funny, doslova 7.54 Hit Radio, tohle je snídaní šampionů, hezký ráno.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: What's up, this is Pink. Jason Derulo. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
4: Krásné čtvrteční ráno, za chviličku 8. hodina a další zprávy, vítejte u nich. Byt, jistá práce, fungující vztah a školka za rohem. Než se Češi odhodlají k prvnímu dítěti, chtějí mít splněnou řadu podmínek. Čím déle čekají, tím častěji se jim plán rozplyne. Nová zpráva o rodině od Výzkumného institutu práce a sociálních věcí ukazuje, že samotný vyšší rodičovský příspěvek na tom nic nezmění. Zahraniční pacienti si v českých lékárnách vyzvedávají léky na elektronický recept ze svého domovského státu čím dál častěji. Za necelých 9 měsíců letošního roku lékárníci odbavili víc přeshraničních e-receptů než za celý loňský rok. Léky si v tuzemsku nejčastěji vyzvedávají Poláci, zatímco Češi s e-recepty většinou míří do Chorvatska. A pojďme také na sport. Fotbalistky Liberce se v úvodním utkání druhého předkola evropského poháru postarali o velké překvapení. Favorizovaný Rosenborg porazili v Azylu v Ústí nad Labem 3-1. Dvě branky dala na konci prvního poločasu Charlotte Truxová. Odveta se odehraje za týden v Trondheimu. Výhru mají i hráčky Sparty, které zničily rumunský Farul Konstanca 4-1. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: U zastávky nádraží Modřany vzniklo parkoviště P plus R s kapacitou 52 míst. Zaparkujeme tady zdarma a možný je přestup na vlak, tramvaj nebo autobus. Odstavná parkoviště P plus R jsou určena zejména pro dojíždějící Středočechy a mají ulevit dopravě v metropoli. A to tím, že řidiči zanechají auto na kraji města a pokračují MHD. V Praze provozuje většinu těchto parkovišť TSK. Ráno přibývání mraku a teploty kolem 8 stupňů přidá se postupně déšť nebo přehánky, 15 stupňů maxima a studený severní vítr. Z Prahy Lucia Daňková.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.
6: Dobré ráno, šampione.
7: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
8: Jsme tady pro tebe.
7: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
9: Tak i s Filipem, hezký ranko.
6: Krásný čtvrtek. Nerada to říkám, jo, ale dneska máme přesně 3 měsíce do Vánoc.
9: 3 měsíce, no jestli jdu od radosti, nicméně možná vy už jste potkali někde nějakou vánoční výzdobu, protože já jsem někde četl, že už snad nějaký zajíci vánoční, Ježiši, něco někde, ne, něco někde.
6: Hele, pojďme od toho radši, ale zítra vlastně Ježíšek dorazí k někomu z vás a budeme to trošku my dva, protože zítra si můžete vyhrát 50 tisíc korun.
9: O tom je soutěž, kdo pak to zvoní, zítra velké finále, tak kdo nevíte, o čem je řeč, funguje to tak, že když na webu hitradio.cz dáte svoji registraci, budete čekat v 7:10 na zvonek, tak zítra dost možná potká někdo z vás, nás, a my vám dovezeme 50 tisíc korun. A když teda za 3 měsíce Vánoce, tak si říkám, jestli už náhodou, tak jako není čas, jo? A hele...
6: A spíš ne.
9: Není. 8:03. Já bych nechal Mariah Carey ještě u ledu pár měsíců, co vy na to?
6: Jsem pro.
9: Vidíme, hele, vidíme, kýváte, taky byste to nechtěli poslouchat takhle po ránu, chápu. Ina a Rehab, I'll Be Waiting, další parádní hity pro vás, tím startuje další hodina, tak hezké ráno.

0: Tohle je Eminem, Mariana, Love the way you lie na Hit Radio. 8 hodin 9 minut, dobré ráno, šampioni. Nás by zajímalo, jestli máte Netflix, případně nějaký takovýhle platformy, protože ho můžete úplně v klidu zrušit. Stačí vám totiž úplně v pohodě sousedská skupina na WhatsAppu. Jestli v nějaký takový jste, tak asi víte, o čem mluvím. My máme totiž často takový večerní program zdarma s přítelkyní, protože my v té skupině jsme, ale my se tam jako moc nevyjadřujeme. Jo? A teďka vidíš, že tam někdo napíše fotku a nevím, že tam je špatně vytřeno, anebo že prostě někdo dal kočárek o 2 cm vedle, než jako ho měl dát. A teďka to je prostě celovečerák. Jo? A my se nad tím bavíme. A teďka se tam objeví v tom chatu, že jo? Petr píše. Jana píše, Miroslav píše a teďka čeká, co z nich vypadne a přitom ty lidi normálně jako na chodbě toho domu ti neřeknou ani dobrý den, jo?
1: Vůbec.
0: Ale ten chat, hele, tam to jede. Tak mě zajímá, jestli vy jste v nějaký takový skupině.
1: Já si myslím, že tohleto chování je taková paralela k sociálním sítím. Nicméně taky jsem v takových skupinách a taky tam nejsem aktivní. Já to úplně nesnáším a obecně nesnáším skupinový chaty. Nestíhám to číst, nebaví mě reagovat, nepište mi.
0: No a ty se zapojuješ nebo?
1: No nezapojuju, byť jako asi jsem takovej ten typ, co rád má věci pod kontrolou, rád ty věci řeší, ale prostě ne přes chat, no.
0: Co Fila?
2: Já mám všechny skupinový chaty stlumený, protože to by se nedalo. Já tam mám jako na všechny sporty, co dělám, 5 skupin, pracovní skupiny, takže to by se jako fakt nedalo. Moc se nezúčastňuju, pak dostanu občas od šéfa vynadáno, že jsem nepřišel. Nikam.
0: A ty to pak zjistíš, když třeba vypnou vodu u vás v baráku a říkáš si, ty neteče voda, prostě a proč? No a protože ta zpráva byla v té stlumený skupině na tom WhatsAppu.
2: To se mi ale pozor stalo s internetem předevčírem, no. Zrovna tam právě sousedi psali, že ho fulisi, že nepůjde internet celý den a já si, že ho jsem měl domluvený ale, online meeting a nic, no.
0: Předevčírem internet dopoledne vypadl všem.
1: Jo, autůčko.
0: No nicméně, asi víte, o čem mluvíme, kdo nás posloucháte a jestli takovou skupinu máte, tak by nás zajímalo, co nejšílenějšího jste v ní se sousedy řešili.
1: Budeme rádi za zprávy, ale samozřejmě i za hlasovky, ať vás slyšíme takhle po ránu, takže číslo k nám 777-937-777.
0: Nebo nám to můžete poslat klasicky SMS-kou, budeme moc rádi, tak buďte součástí vysílání a teď k vám letí další muzika. Tohle jsou The Calling na Hit Radio v 8 hodin 11 minut. Hezké ránko.

0: Tak všechno mám.
1: 8:45, 2 minuty k tomu. Tohle je Hit Radio, krásné ránko. Tak co, máte sousedskou skupinu, taky to používáte místo Netflixu, protože připomeneme pro vás, kdo jste se připojil až teď, že je to občas takový celovečerák, kor, když se třeba, když někdo zapomene vytřít. Tak a přišlo od vás spousta zpráv, ptali jsme se, jestli nějakou takovou skupinu máte a případně co nejšílenějšího jste v ní řešili.
2: Ivča píše, dobré ráno, my sice sousedskou nemáme, ale za to jsme měli skupinku ze školky a to jsem si teda říkala, chudák ty děti, co to mají za rodiče. A to je fakt, no, to musí být občas dobrý bizár.
1: Taky píše Mára, ahoj šampioni, u nás se řešilo, kdo vyhodil krabici od televize nerozřezanou. Samé blbosti. Ale to zase jako ale docela chápu, protože když to nerozřežeš a hodíš to do toho kontejneru jako na papír, tak tam hodíš jednu krabici a to je všechno.
2: No jo, tak já jsem trošku ten typ, tak já se nebudu vyjadřovat. Lenka, soused poslal ve 2 ráno zprávu, prosím, kdo se teďka sprchuje, je to slyšet. A to já tady už říkala milionkrát, že sprcha je jedna věc, ale nám tam furt někdo pere. A pere nám tam třeba ve 3 ráno.
1: To
2: a já
1: fakt.
2: Už to nezvládám.
1: To je fakt. A já už jsem se na to zvyk, protože chápu, hele, energie drahý, všechno paliva, tak prostě noční proud, tak prostě musíš jako prát až dímat jako ve 2 ráno. No.
2: To znělo, kdyby jsme bydleli spolu. To je fakt a já už jsem si na to zvyk, tak to není, prosím vás.
1: Taky píše anonym, my žádnou skupinu nemáme, u nás si sousedi pořád ještě nadávají osobně.
2: No. Tak to je nejlepší.
1: Geniální.
2: Máme tady ještě zprávu. Ahoj šampioni, my nepotřebujeme v bytovce nic takového. Máme sousedku, tý říkáme mobilní bezdrátový internet. Víme na to jisto, že co to píšete?
1: Víme jistě, že to, co jí řeknete, ví pak celá vesnice.
2: Tak,
1: ahoj pája. Ahoj pája. No tak tady je vidět, že prostě každý, kdo máte takovou skupinu, máte někoho takového právě v té skupině a do skupiny Hit Radio. Posíláme za malou chvíli hlasovku, má to 3,5 minuty, R-City, Adam Levine, Locked Away, taky se staví Miles Smith. No a myslíme i na vás, kdo nás máte sebou na cestách, bude aktuální doprava. Hezký ránko.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. 2 tak, 1 kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
1: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Praze na jižní spojce ve směru na Barandovský most, u nájezdu od Hostivaře blokuje pravý pruh nepojízdné osobní auto. No a na příjezdu do Prahy ve směru od Brna za Průhonicemi došlo v koloně ke střetu dvou osobních aut, počítejte se zdržením.
4: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz
5: Hit Radio City.

0: Miles Smith.
1: We could dance all night.
0: Je přesně 8:30, ladíte Hit Radio snídaně šampionů. Co pro nás má Filip?
2: Ranní update.
0: Už přes 30 000 balíčků rozdali v Dubaji obyvatelům, kteří se zapojili do nevšední iniciativy. Jejím prostřednictvím mohli Emiráťané výměnou za pozvání kamarádů či rodinných příslušníků do města obdržet nejrůznější poukazy do hotelů, restaurací či na atrakce. Úřady se tímto způsobem snaží oživit cestovní ruch, který negativně ovlivnil blízkovýchodní konflikt. Ve španělském městě Buñol se opět konala slavná La Tomatina. Do ulic vyrazili tisíce lidí, aby se během hodiny vzájemně ostřelovali rajčaty. Účastníci mají jedinou zásadní bezpečnostní povinnost. Před hozením musí rajča rozmáčknout, aby nezpůsobilo zranění. No a radnice v Nizozemsku rozmístila po městě lavičky, které nejsou určeny k práci ani telefonování. Cedule u nich vybízejí lidi, aby si jen sedli a nic nedělali. Podle města má projekt pomoci zpomalit každodenní tempo. Obyvatelé si prý nejdřív mysleli, že jde o vtip. Dnes jsou lavičky plné, tak jak by se to líbilo vám dvěma tady v Praze?
3: Já si myslím, že je to dobrá věc, která je ale těžko proveditelná, protože představme si tu situaci, sedneme si na lavičku, první co? Vezmeš telefon většinu.
4: No tak my teďka stojíme, že jo, takže normálně pracujeme, ale já když si teďka takhle sednu, schválně. Postavím se a pracuju zase. Pojďme na muziku, Anastasia, Welcome to my crew, 8:32. Hezké ráno, šampioni.

0: soutěže o spoustu peněz. Dneska jsme zvonili v Brně u paní Ivany. Ta stihla do 30 vteřin vyjít před dům, našla tam naši hlídku a vydělala 6 tisíc korun.
1: Pojďme se rovnou poslechnout, jak to dneska znělo.
2: Už se tady někdo ochomítá, ale paní to není. Ale pozor, někdo přichází.
0: Pozor,
2: přichází, je to paní Ivana.
0: Je to paní Ivana.
2: Předávám telefon. Jasmina Michalský, není šampion, vezměte si ten telefon do ruky.
1: Dobré ráno, kdo tam?
3: Tady je Ivana.
0: Dobré ráno.
3: Já jsem na vás čekala, no mně to bylo úplně jasný a já jsem se těšila, já jsem tady vyhlížela, já už vlastně ty dny předtím už jsem tady nakukovala, protože jsme v mateřské školce a tak tady rodiče běhají s dětma, že jo, a tak já jsem byla taková jako natěšená, já jsem se říkala, no tak, že by jednou, že bych měla štěstí.
1: Tak dneska to přišlo, prosím vás.
3: Krásný.
0: Ivano, 6 000 korun je vašich,
3: je moje,
0: moc vám gratulujeme.
3: No. Ježiš, já moc děkuju, já jsem úplně dojata, já pořád ještě jako radost, ale já tam za dveřma padnu, snad já tam bomzlím, až odjedete.
0: Mě zajímalo, jak to s Ivanou dopadlo, jestli opravdu to s ní seklo za těma dveřma.
1: Padla. Nicméně tohle byla, teďka už můžeme říct, by to nebyla malá výhra vůbec tahle částka, tak ale oproti zítřejší částce, to malý je.
0: Zítra velký finále, 50 tisíc korun pro někoho z vás, pro někoho, kdo máte registrace na webu hitradio.cz a ty peníze vám dovezeme my dva s Jasmin.
1: Podotýkáme, že opravdu je dovezeme během vysílání, což pro nás znamená, že my budeme 3 hodiny vysílat z auta a taky se vám prodlouží ten časový limit.
0: Z půl minuty, což bylo teď, to bude 1 minuta, takže pokud bydlíte třeba v bytovce, stihnete doběhnout dolů. Takže zítra v 7:10 čekejte na zvonek tady ve vysílání Hitrádia, no a běžte se pak podívat před dveře, jestli tam náhodou nestojí takový 2 sympatický lidi. S 50 tisíci v ruce, tak zítra.
4: Další prachy ti vezeme zase zítra.
5: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Hitradio.

0: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Hit Radio.

0: Farna. Taky Miraj, vzpomeneš si na Hitrádiu v 8.51, krásné ránko.
1: Pokud se řadíte mezi Swifties, aneb teda fanoušky Taylor Swift, tak na zítřek možná máte nastavený budík velice brzy, protože ona v 6 ráno našeho času představí nový single, který se má jmenovat Patient Zero.
0: Je to divný, budík mám nastavený taky, ale ne kvůli novému songu od Taylor Swift, ale proto, abychom tady byli.
1: On samozřejmě teďka každý řeší, o čem to bude, každý její velký fanoušek, protože ona vydává vlastně první věc od její svatby, takže se čeká, jestli dostane nějaké jako zamilovaný dopis, novou manžel, nebo jak to bude probíhat.
0: Jak velká pravděpodobnost je, že to bude další song v řadě, který bude absolutní hit a bude to číslo jedna v hitparádách? Dávám tomu tak 101%, co ty?
1: Byl by to už 16. song na prvním místě.
0: Takže zítra v 6 hodin našeho času ho vypustí, to znamená, že bychom ho zítra ve snídení šampionu mohli zahrát a uděláme takovou sondu do vás, do duší České republiky, jestli se vám to bude líbit nebo ne.
1: No tak jo.
0: No tak jo, tak domluveno. A když se o tý Taylor bavíme, tak samozřejmě bychom ji na závěr čtvrteční snídaně šampionů taky mohli zahrát. Blank Space, může být? Tak jo, domluveno, Taylor Swift a pak se rozloučíme. Tak hezké ráno, šampioni, v

0: Taylor Swift. And I'll write your name. Jak jsme slíbili, tak tohle byl poslední song čtvrteční snídaně. Je 8.57, posloucháte Hit Radio, dobré ránko a jdeme se rozloučit.
1: A jak jsme slíbili, tak jsme slíbili i ještě jednu věc, že zítra vám my dva osobně dovezeme 50 000 korun a to pro nás znamená, že celá zítřejší snídaně šampionu bude vysílána z auta.
0: A povezeme se na zadních sedačkách a možná se třeba i s někým z vás potkáme na nějaké pumpě, protože samozřejmě nemyslím si, že ty budeš mít jako dojezd, že vydržíš jako nejít na malou, takže určitě budeme zastavovat někde na nějaké benzínce po cestě k vám, komu povezeme těch 50 000 korun v soutěži, kdo pak to zvoní.
1: Možná uslyšíte i nějakou divnou hudbu, šéf mi říká, ať sebou vezmu ukulele na cestu, tak možná se něco ozve.
0: Ne, jinak, kdo nevíte, o čem mluvíme, soutěž, kdo pak to zvoní, zítra poslední den, grand finále, 50 000 korun pro vás, detaily a registrace do soutěže na webu hitradio.cz a my se zítra budeme moc těšit.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
0: Tak hezký čtvrtek, šampioni, a zítra
1: se těšíme v 6 ráno, ahoj.
0: V 6 ráno jsme tady, čau, hezký den.

0: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré dopoledne. Dlouhé kolony stále hlásíte z Barandáku a také do Břížské ulice směrem do centra po pojíždění 15 až 20 minut. 10 minut nabíráte na Pražském okruhu, pokud si jedete z D1 dál na letiště. Od Rudné po pojíždí dlouhá kolona, která se táhne pak i Pražským okruhem. Zdržení 15 až 20 minut. No a v centru metropole, tady je to klasika, z více auty počítejte, pokud jedete ulicí v Holešovičkách dál k tunelům, nebo Ječnou od Tančícího domu a také Vilzonovou ulicí od Florence. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
2: Peníze.

0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
4: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. O přímé vlaky Českých drah mezi Prahou a Opavou je zájem. Dopravce proto zachová rozšířenou nabídku spojů SC Opavan až do prosince, potvrzuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
5: Dodatečně zavedené spoje SC Opavan budou v provozu až do konce platnosti současného jízdního řádu, tedy do 12. prosince 2026. Cestující tak budou mít mezi Prahou a Opavou i nadále k dispozici celkem 4 přímé spoje týdně.
4: O tom, kolik spojů budou České dráhy na trase provozovat od nového grafikonu, se teprve rozhodne. Přímé vlaky mezi Prahou a Opavou nabízí také RegioJet. Celkem 81 českých vojáků převzalo medaile ministra obrany České republiky za službu v zahraničí. Oceněni byli vojáci, kteří v letech 2023 až 2026 působili například v Belgii, Litvě, Německu, Spojených státech nebo Turecku a podíleli se na tvorbě aliančních a obranných plánů nebo na práci mezinárodních institucí. Mezinárodní letiště u Berlína večer kvůli dronu přerušilo veškerý provoz. Spatřen byl ve 20 hodin. Řízení letového provozu nejprve uzavřelo pro vzlety přistání severní dráhu a poté jižní runway. O hodinu později byl provoz opět obnoven. Golfistka Clara Davidson-Spilková předčasně ukončila sezonu a na turnaje se plánuje vrátit až v příštím roce. Vítězka dvou turnajů Ladies European Tour se chce ve zbytku roku věnovat fyzické a mentální přípravě. No a dnešní den z kraje zůstane zatažený, oblačný, přidat se může také přeháňka nebo občasný déšť, ubývání mraku odpoledne. Foukat bude opět chladnější vítr a teploty kolem 16 stupňů.
3: Město je Urban, Urban je City. Startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
6: Ano, přeju vám krásné dopoledne, přátelé. Lepší jsme si snad ani nemohli přát. Ne, možná protestujete v tuhle chvíli, co říkáte si, že
4: no
6: to je
4: nesmysl? Už je čtvrteční, takže no. To je dobrá zpráva, bych řekla.
6: A pozor, víkend bude prodloužený, jo? Takže samé dobré zprávy, pokusíme se vás zahalit a zavalit dobrými informacemi a čerstvými zprávami přímo z metropole. Víme toho víc než dost. Za pár minut se přesuneme přímo na pražské výstaviště, protože tam je prý nával. Hned zjistíte, z jakého důvodu. No a máme pro vás velké hity, například Mika a jeho Relax, Take It Easy. Takže kdyby náhodou to dneska nějak dřelo, nebylo to úplně ideální, ten začátek dne, tak to prostě berte zlehka, jo? Relax a Take It Easy. Za pár minut taky Robin Schulz anebo Linkin Park, zkrátka velké hity. Takový je čtvrtek 24. září. No něco mi říká, že za chvíli jsou Vánoce.

My jsme Hit Radio City, přejeme vám dobré dopoledne, tohle byly Linkini a za pár minut třeba Lost Frequencies a nebo Krištof. No a přátelé, v Praze se nám děje zcela zásadní věc, protože po mnoha letech máme otevřený průmyslový palác, jo? Najdete ho na pražském výstavišti. Já myslím, že ten příběh všichni víte, jo? Vyhořelé jedno křídlo, že jo? Pak nám to tam zavřeli, pak se to dlouho opravovalo, chvilku to vypadalo, že už to nikdy nebude opravený a tak dál. Ale zaplať pán Bůh, v pátek se vlastně poprvé pro veřejnost otevře to nové výstaviště, nebo nové zrekonstruované, abych byl úplně přesný. Vstupenky na omezený počet komentovaných prohlídek ovšem jako lidé vzali poměrně útokem, jo. Takže kdybyste si teďkon řekli, je, to by bylo hezký, tam bych si zašel, tak už máte smůlu. Nicméně rezervační web hlásí sice kompletně vyprodáno, ale organizátoři říkali, že udělají určitě ještě nějakou jednu vlnu vstupenek. Pravda, prý to bude dražší, jo, tak jenom abyste s tím počítali, ale můžete se tam jít podívat a nečekat na to, až tam bude třeba nějaká výstava. Můžete se tam prostě jít jenom podívat dřív, než tam právě nějaká výstava bude. Takže určitě to sledujte a až budou ty lístky z druhé vlny zase k dispozici, tak my vám to tady u nás na Hit Radio City velmi rádi připomeneme. Skvělá muzika pro dnešní čtvrteční dopoledne je samozřejmostí. Tady jsou Krištof, Život je krásný, Lost Frequencies a nebo Adele. Tohle vám hrajeme. Teď je 9:15 a přejeme dobré dopoledne. Věř mi,

0: tak skvělá zpěvačka. Adele. Easy on me. No a takhle chutná dnešní dopoledne v Praze. Jinak pozor, deštníky dneska rozhodně budou potřeba. Podle předpovědi očekáváme zejména v odpoledních hodinách pár dešťových srážek, takže jestli jste náhodou dneska do práce přišli bez deštníku, pravděpodobně ho při cestě z práce budete potřebovat. A teď vy, kteří nás posloucháte na Hit Radio City, můžete udělat takovou tu nenápadnou misi, kterou uděláte u vás v kanceláři, že se budete dívat, kdo tam kdysi dávno nechal ten deštník, a pak si ho můžete jakože půjčit, jo. Nezapomeňte ho samozřejmě vrátit, ale dneska předpokládám, že odpoledne o takové ty erární deštníky v kancelářích bude rvačka. Coldplay si dáme už za chvíli. We pray.
1: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Máme příležitost. Hele, jdem se ukázat.
3: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
1: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
4: Velkolepý.
1: Natočím to.
4: No tak všechno velkolepě.
1: Všechno velkolepě. Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské Hit Radio. Hit Radio City. Zlepši si náladu.
5: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Je, schořela mi kulma.
8: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
1: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
2: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když se probudíte do mlhavého rána a víte, že i tak to bude skvělý den. Takhle zní podzim s námi. Hitrádio. Zlepši si náladu.

Avicii a Levels a taky Hit Radio City. Přátelé, máme před sebou prodloužený víkend, což je možná ideální příležitost, jak vyrazit někam do lesa, ale nemusí to být jenom o prodlouženém víkendu. Možná, že tam můžete zajít i 3. října, protože to nebude jenom uklidňující hledání hub, ale bude to hlavně třeba o překvapení. Kdy naposledy jste v lese viděli dron, těžkou techniku, nebo třeba tažného koně? A to všechno byste zvládli během jednoho výletu. No, mám pro vás jeden dobrý tip, protože jestli hledáte konkrétně na sobotu 3. října, což je ta sobota, která teprve bude následovat, ne ta nejbližší, tak můžete zkusit Den lesů nové generace. Je to celkem 7 míst po celém Česku, kde vám lesníci ukážou, jak to vlastně vypadá, ta jejich každodenní práce. Třeba

Tak tohle byla Leony ve 9:45 u nás na Hitradio City. No a protože pro vás už za chvíli připravujeme další čerstvé zprávy, vaříme, rozhodně vás

pozveme do zoologické zahrady, a to konkrétně na 28. září, to je v pondělí, díky prodlouženému víkendu naprosto ideální na oslavu narozenin. Ano, 95. se budou slavit v Zoo Praha. Nejenom, že vás pozveme ve zprávách, ale já mám pro vás City Quiz už za chvíli, za nějakou půl hodinku, a opět se budeme pohybovat ve světě zvířecích rekordů, jo? Řekneme si jeden rekord a na vás bude, abyste to přiřadili správnému zvířeti. Tak poslouchejte i nadále. No a muzika, která vám bude hrát do té doby, já myslím, že skvělá. Tady bude LLP. A nebo taky Kygo. A to všechno už za chvíli.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
2: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: My jsme Hit Radio City a Praha se nám v tuto chvíli zatáhla. Ano, z lehce slunečného dopoledne se nám stalo v podstatě takový podvečer. Začalo pršet, to jenom abyste věděli, jestli náhodou nemáte v kanceláři okna, anebo nás poslouchají v metru, že? Tak jenom aby tušili, co se děje na povrchu. Tak za chvíli tady máme 10. hodinu, pak si dáme Dana Bartu, dáme si Alexa Warrena a další velké hity. Ale pojďme do ulic, Lucka ví, co se děje.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré dopoledne, tak na povrchu nám housne doprava, možná je to i kvůli tomu dešti, zejména na příjezdu D5 od Loděnice vjedete do delší kolony, popojíždíte až po nájezd na Pražský okruh, který taktéž kvůli pracím na silnici popojíždí na úrovni Jinočan a Ořechu směrem k D1. Kolony na Černáku a Štěrboholská spojka směrem k Průmyslové, tady se zdržíte minimálně čtvrt hodiny, také oblast kolem Motola a Vypech ještě hlásí silnější provoz, tady na křižovatkách strávíte kolem 5-7 minut. No a k Belská ulice na výjezdu z metropole tady popojíždíte minimálně 10 minut. Vaše dopravní info dál volejte na 777-937-777.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré dopoledne. Po dnešku bychom měli vědět, kde budeme volit své zastupitele, případně senátory. Hlasovací lístky dostaneme do poštovních schránek pak do 6. října. Obecní a zastupitelské úřady zároveň začnou vydávat voličské průkazy těm, kteří nebudou moci volit v místě svého bydliště. Hlasovat se bude 9. a 10. října. Poslanci by dnes měli zahájit debatu o koaličním návrhu na zmrazení platů vrcholných politiků. Pokračovat potom má jiná mimořádná schůze svolaná z koaličního podnětu a ta má na programu například změny pravidel penzijního spoření nebo růst důchodů starších penzistů. Nadcházející prodloužený víkend se ponese ve znamení babího léta. Bude převážně slunečno, postupně se má také oteplovat. Teploty vyšplhají v sobotu a v neděli na 21 až 23 stupňů, v pondělí může být ještě tepleji, kolem 25. Dnes a zítra ještě oblačno, zataženo s deštěm a teplotou kolem 14 až 16 stupňů. Zoo Praha zve tradičně na Den české státnosti, tedy v pondělí 28. září, na oslavu narozenin. Letos připomene už 95 let od svého otevření. Program se ponese v duchu 30. let, doplňuje mluvčí zahrady Filip Mašek.
6: Dobové kostýmy, dobové účesy, bude tady tehdejší reklama, krásné retro automobily, motocykly, které tehdy jezdily Prahou a lákaly k návštěvě otevřené zoologické zahrady. Pokud někdo, nějaký návštěvník dorazí v outfitu nebo v oděvu z té doby, nebo aspoň s nějakým prvkem z těch 30. let, třeba s nějakým stylovým kloboukem, dostane od nás drobný dárek.
1: Součástí programu, který začne v pondělí v 11 hodin dopoledne, bude také vernisáž výstavy 95 let Zoo Praha a hudební i taneční vystoupení. No a dnešní den, jak už zaznělo, teď v dopoledních hodinách zatažený, s deštěm, objevit se můžou srážky různé intenzity, odpoledne se postupně vyjasní, teploty pouze kolem 15 stupňů.
4: Žít Prahu, poslouchat city, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Dobrý den, tak i po 10. hodině, 2 minutky po 10. hodině vám přejeme hezké dopoledne. K tomu, že nám venku začalo pršet, tak k tomu už snad zbývá jenom, že by snad přišly první sněhové přehánky.
1: No, ty jsi se zbláznil.
0: No, ale my si to obstaráme jinak, že? Dan Barta on my head, to znamená snowboardiáci, právě teď. Tak si to jenom představte, no, zima se blíží. Tak začal podzim, já nebudu strašit. Tak za pár minut si dáme City Quiz, tak s námi zůstaňte. Do té doby kromě Dana Barty třeba Alex Warren anebo Kate Ryan.

0: Kate Ryan. A dneska dopoledne nějakých 11 minutek po 10. hodině. Hit Radio City jako váš nejlepší pražský dopolední parťák. No a víte co? Měli bychom se dostat k našemu kvízu. Jste připraveni?
1: Dopolední kvíz Hit Radio City. Písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: Kamarádi, bez vás to nejde. Vy jste nejdílnou součástí našeho kvízu a protože my jsme včera vysílali přímo ze zoologické zahrady, plus vás zveme na pondělí na státní svátek, kde se tam bude slavit 95 let, tak já mám pro vás rodinnou vstupenku do zoo, jo? A rovnou se vás zeptám, kolik hodin jste tak dneska spali? 7, možná někteří šťastlivci 8 hodin, nebo jste dali dneska jenom 5 hodin a už máte třetí kávu. No tak proti jednomu zvířeti, přátelé, jste ale úplní amatéři. Protože my dneska v rámci hledání zvířecích rekordů se podíváme na největšího spáče, jo? Kdo z následující trojice dokáže prospat, nebo dejme tomu proodpočívat, největší část dne, konkrétně 18 až 20 hodin denně? Jste připraveni? 777-937-777. A možnosti jsou za A lev, za B lenochod, anebo za C koala. Tak kdo je ten největší spáč? Kdo drží zvířecí rekord a v podstatě až 18 až 20 hodin denně jenom odpočívá? Lev, lenochod nebo koala? A jenom pozor na toho lenochoda, jo? Protože jméno může být celkem slušná past.
1: Dopolední kvíz Hit Radio City.
0: 777-937-777, využijte WhatsApp, využijte SMSky, klidně i hlasový zprávy a dejte mi vědět, hledáme toho největšího zvířecího spáče, jo? Ve hře je vstupenka do zoologické zahrady a buďte na telefonu.

rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Jedna barva. Druhá barva. A ještě jedna. Barevný podzim s Hit rádiem. Zlepší si náladu.

0: because my dreams are bursting at the seams. Fireflies a Oval City právě teď u nás na Hit Radio City. No, přátelé, dneska to nebylo zas až tak jednoznačné. Protože já jsem teda vybral zvířátka, která vlastně všechna patří jako mezi rekordní spáče, ale je pravda, že jenom to jedno je tím úplně jako největším spáčem, které to dokonce dokáže úplně v klidu přetáhnout i přes 20 hodin denně. Nevadí mu to, v podstatě se jenom válí. Protože dneska otázka zněla úplně jednoduše. V rámci zvířecích rekordů jsme hledali jméno toho největšího spáče, to znamená, kdo dokáže prospat nebo proodpočívat největší část dne. Na výběr byl lev, lenochod anebo koala. A já musím gratulovat těm, kteří to dneska zvládli se správnou odpovědí. Honza, Gábina, Ivana, Jana, Soňa, Helena, Petra, taky Evík, Ivča, Terka, Darina, Jana. Díky moc. A vlastně Petra, která je se mnou na telefonu. Peti, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne všem.
0: Jak se máte?
1: Mám se skvěle, vždycky, s váma vždycky, protože já vás poslouchám každý den.
0: No takže... to je nádhera, to se dobře poslouchá. Takže čtvrtek zatím, jak je to u vás, zakaboněný, prší nebo tak?
1: A já jsem v Praze a tady prší už od 11, on ještě není 11, vidíte, tak jsem úplně...
0: No jestli prší od 11, tak to je dobrý.
1: Asi od 8 od rána už prší, pardon.
0: No dobře, Peti, pojďme k té naší dnešní hře a k té naší dnešní soutěži. Já jsem se ptal, které z následujících zvířátek dokáže prospat většinu část dne, no tu větší část dne. A na výběr jste měla samozřejmě, stejně jako všichni ostatní, buď to byl lev, lenochod, anebo to taky byla koala. Takže mě zajímá, co jste vybrala a pak se v tom porochníme. Co je ta správná otázka, teda odpověď?
1: Je to koala.
0: Je to koala!
1: Alo!
0: Naprosto správně. A musím teda říct, že řada posluchačů tady psala lva. Což je pravda, to je taky velmi slušný spáč. Ten dokáže nějakých 16 až 19 hodin denně, ale taková koalka, ta si to klidně přetáhne i přes tu dvacítku, jo? Ta 21 hodin úplně zvládá.
1: Tak, já bych chtěla být v příštím životě koala, protože toho spánku moc nemám.
0: Si taky říkám, že ty 3 hodiny denně nějaký jako produktivní čin, i když ta koala teda, ona 3 hodiny denně jenom jí, že jo?
1: No, to taky není špatný.
0: Nic jiného nedělá. Hele, jo, souhlasím s váma, Peti, já bych taky chtěl být koalou.
1: Tak, není to špatný.
0: Jak, co dneska ještě plánujete? Dokdy jste v práci?
1: Do 3 jsem v práci. Dobří, jsem převod z krve, takže řídím furt.
0: Takže to dneska, prosím vás, zvládněte, jo, držíme palce, ať to všechno dobře dopadne, ať ten pracovní den dneska skončí naprosto ve 3 hodiny, jo, nepřetahujete hlavně a hlavně, ať se nic nestane, jo. Půjdete do zoologické zahrady, moc si to tam užijte, mimochodem na jaké zvířátko se těšíte nejvíc?
1: Já asi na lva.
0: No, výtečně. Tak jo, pozdravujte tam a mějte se krásně, jo?
1: Vidím, vy taky tam, moc krát děkuju.
0: Díky, naschle.
1: Naschledanou.
0: Další příležitost, jak se dostat do zoologické zahrady, úplně zadáčo, ale hlavně, jak si procvičit mozkové závity, tak tady bude zase zítra. Tak nezapomeňte a poslouchejte.

0: Vytvořeno s použitím AI.
1: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: silnému ročníku. 1970 je letos 56 let. Tak možná, že patříte i mezi ně. Tohle byly Činasky. Za pár minut Robert Miles nebo taky Mark Amber. Ale pozor, přátelé, kdo pak to zvoní, jde do velkého finiše.
1: Kdo pak to zvoní s Hitrádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: No a ještě než zítra rozdáme 50 000 korun někomu, kdo zítra v 7 hodin a 10 minut bude připraven s otevřenou náručí a hlavně taky před svými dveřmi, tak dneska jsme rozdali krásných 6 000. Zvládli jsme z toho naprosto parádně a musím teda říct, že naše výherkyně...

0: za chvíli 11. hodina a my jsme Hit Radio City. Po Marku Amborovi převezme štafetu Pink a její píseň Who Knew, tu uslyšíte už za chvíli a přidáme taky Kamrat. Tak s námi zůstaňte na 937.
1: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie.

0: 90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90 a Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Dvě tak, jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lidlovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
4: VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
6: Hit Radio. Hit Radio.

0: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz. Hit Radio City.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Kamrat, takhle hrajeme těsně před 11. hodinou, my jsme Hit Radio City. No a za chvíli vám dáme třeba Justina Timberlakea, to bude samozřejmě až po 11. Jak to vypadá teď v Praze? Aktuálně o tom ví Lucka, pojďme na ulic.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí přejeme dobré dopoledne. Na Pražském okruhu na 10. kilometru ve směru na letiště za sjezdem na Zbraslav jste hlásili nehodu dvou osobních vozidel a zdržení v těchto chvílích kolem 10 minut. Po pojíždí ale opačný směr už od Loděnice D5 a pak část okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu směrem k D1. Na úrovni Jesenice kvůli pracím na silnici v obou směrech počítejte s kolonou a s 5minutovým zdržením. Zbrzdí vás také kolony silný provoz na Černáku a pak na Štěrboholské spojce, no a v centru metropole na klasických místech v okolí Tančícího domu nebo na úrovni muzea a hlavního nádraží. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
3: Výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Modernizace sportovního areálu u Sokola Královské Vinohrady v Rýgrových sadech skončila. Součástí je opravené víceúčelové hřiště vhodné pro fotbal nebo basketbal a také herní prvky pro parkour, lezecká stěna a menší fitness zóna. Nové sportoviště zároveň doplňuje aktivity nedalekého Sokola. Opoziční strany zítra ráno oznámí postup při svolávání sněmovny pro hlasování o nedůvěře vládě. Zástupci ODS, Lidovců, Starostů, Pirátů a TOP 09 už v týdnu informovali, že mají sebraných 50 podpisů potřebných ke svolání mimořádné schůze. Očekává se, že zítra odevzdají žádost šéfovi sněmovny Tomiu Okamurovi. Kryptoměny se od léta staly regulovanou finanční službou, to znamená, že tyto služby mohou nabízet instituce, které jsou regulovány Českou národní bankou nebo obdobným regulátorem v Evropské unii. Partners banka je první, která nákup Bitcoinu umožnila. Její analytik Lubomír Valík.
7: Nabízíme ji jako první banka hned po umožnění spolupráce s regulovanými subjekty. Naši klienti už to samozřejmě vědí, současně spouštíme taky televizní reklamu, která bude informovat i potenciální nové klienty o tom, že si můžou v Partners bance Bitcoin sami nakoupit.
1: Nákup a prodej Bitcoinu umožňuje přímo ve své mobilní aplikaci. Policie na západě Norska nasadila do pátrání po českých turistech drony. Jejich pronajatá rybářská loď zmizela minulý pátek u ostrova Averuje. Na palubě byly celkem 4, loď se našla už v sobotu značně poškozená a následně policie objevila i tělo jednoho Čecha. Je pravděpodobné, že ani zbytek posádky nepřežil. V průběhu dnešního dne postupně odpoledne ubývání mraků, teď se ještě mohou objevit slabé přehánky nebo občasný déšť. Je větrno, fouká chladnější vítr a maximální teploty pro dnešek kolem 15 stupňů.
5: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Ano, to nejlepší, co v Praze můžete poslouchat, pokračuje dál. To znamená, že máme před sebou ještě poslední třetinu dnešního čtvrtečního dopoledne. No a protože je čtvrtek, tak ji vyplníme pražským uličníkem. No jasná věc, vezmu vás opět do jisté části hlavního města. Konkrétně teď budeme trochu na severu. Podíváme se do Ďáblic a bude to trochu spojené i s aktuálním datem. Já vám to vysvětlím už za pár minut. Teď už Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Tohle optimismus, jak se sluší a patří. Hit Radio City.

Din oro a Gigi D'Agostino, In My Mind a za pár minut Temple City a nebo taky Shakira. Ale ze všeho nejdřív... Tradiční výlet do ulic hlavního města, přátelé. Pražský uličník je tady. No a dneska jsem se rozhodl, že to uděláme jako podzim. Nebo chtěl jsem to udělat jako, že začal podzim, jo. Tak jsem si řekl, že najdeme nějakou pořádnou podzimní ulici v Praze. Bohužel podzimní ulici jako takovou tady nemáme, jo. Ale pak jsem zjistil, že na severním okraji Prahy máme místo, kde se prakticky můžete procházet celým kalendářem, jo. Takže jdeme do Ďáblic. Konkrétně do jejich takové té novější části, která je směrem k Letňanům, kde vedle sebe najdete Březnovou, Červnovou, Červencovou, Srpnovou, Zářijovou a taky Prosincovou. No a ještě kousek dál jsou i Květnová a Říjnová. No a protože máme 24. září, tak logicky, jo, věnujeme se Zářijové ulici. Je to vlastně taková klidná, obytná ulice s moderními rodinnými domy, která vede souběžně s ulicí Klomu. Jméno dostala relativně nedávno, rok 2005, kdy se vlastně tahle nová obytná lokalita začala rozvíjet. Člověk by čekal, že to vlastně někdo navrhl tak nějak od začátku. Postavíme tady 12 ulic a uděláme z toho kalendář. Ale ne. Celý ten systém vznikl vlastně díky dvěma starším ulicím, Květnové a Říjnové. Ale pozor, ani jedna z nich původně nebyla pojmenovaná jednoduše podle kalendářního měsíce. A já vám už za chvíli řeknu, jak se z politiky a historie stal kalendář. Taky nadále poslouchejte Hit Radio City a dnešního pražského uličníka, který vás vezme do Ďáblic. A jestli náhodou jste zrovna z toho okolí, třeba z okolí Zářijové ulice, tak dejte vědět a napište na 777 937 777.

Na Hit Rádiu pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební.

Shakira ze zoologické zahrady. Posloucháte Hit Radio City. A my jsme dneska v Ďáblicích, a to v Zářijové ulici. No, pátráme, proč tady mají vlastně skoro celý kalendářní rok napsaný na cedulích, jo. Začali to v Ďáblicích dvě starší ulice, a to konkrétně Květnová a Říjnová. Květnová je přitom opravdu stará cesta. Na mapě ji najdete už někde okolo roku 1780 a po staletí se jí říkalo Ládevská. No, jednoduše podle toho, že vedla k Ládví. V dubnu 1946 ale místní rozhodli, že z ní bude ulice 5. května, a to na připomínku začátku pražského povstání. Nicméně, když byly Ďáblice připojeny k Praze, tak nastal ten známý problém s duplicitními názvy. A tak se roku 1971 z ulice 5. května stala Květnová. Takže pozor, Květnová vlastně původně není podle toho, že rostou kytičky a že je 5. měsíc roku, ale je to podle května 1945. A velmi podobný princip nesla i Říjnová ulice. Ta zase připomínala Říjnovou revoluci roku 1917. No a když se o více než 30 let později potom v okolí začaly stavět nové ulice, tak se někdo podíval na mapu a říká, jo, Květnová, Říjnová, tak to tam nacpem i zbytek roku. No a v roce 2005 vznikly Březnová, Červnová, Červencová, Srpnová, Zářijová a taky Prosincová. Tentokrát teda už bez revolucí, prostě jednoduše podle kalendářních měsíců. No a za pár minut nás čeká zase návrat do Zářijové ulice v Ďáblicích a ono to ještě není totiž tak jednoduché, jak se zdá. Tak tohle je pražský uličník a my jsme Hit Radio City. Právě teď hrajeme Imagine Dragons.

0: Radio City.
1: Do řádků tvých řas ti pospátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin,

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: S Tomášem Klusem na Hit Radio City. Pojďme dokončit našeho pražského uličníka. Dneska ve čtvrtek jsme v Zářijové ulici, kterou najdete v Praze v Ďáblicích. Zářijová, Srpnová a Červencová vznikly vlastně při parcelaci starého pole. Ďáblickým historikům se tehdy podařilo dokonce vystopovat i tu minulost. V roce 1841 to pole vlastnil hospodář Josef Srp. Na začátku 20. století se to dostalo vlastně k většímu statku. No a teprve v roce 2003 pozemek od restituentů koupil developer a začal na téhle parcele vlastně stavět dnešní rodinné domy a tam právě vznikla ta dnešní Zářijová ulice. Jo. Když už jsme ale ten kalendář otevřeli, protože tam máme několik ulic pojmenovaných podle měsíců, tak nám stále pár stránek chybí. V Ďáblicích totiž nenajdete lednovou, únorovou, dubnovou ani listopadovou ulici. Takže velmi pravděpodobně, až se tady bude zase někdy stavět, tak ta názvoslovná komise má v podstatě domácí úkol hotový, jo? Tam asi není o čem. My jsme se dneska pohybovali konkrétně v Zářijové ulici, protože máme to září, začal nám podzim a tu najdete v Praze v Ďáblicích. Tak teď už jste zase o něco chytřejší. Vaše tipy na zajímavé názvy ulic, které byste třeba chtěli vysvětlit, tak mi určitě pište na 777-937-777, protože já s vámi pravidelně dvakrát v týdnu otevírám pražského uličníka, aby jsme se dozvěděli, proč se ta místa v Praze jmenují tak, jak se jmenují. Pokračování nás čeká zase v pondělí.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: that you're sorry. 'Cause I love you, I love you too much to look back.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City ve čtvrtek nesmí chybět ani naše pravidelná sonda do kinosálu, to znamená Film City. No a tento víkend, prodloužený víkend, můžete dorazit na jednu z největších filmových legend jako vůbec. Přátelé, v kinech je Brad Pitt. I will find you. I'm Batman.
1: Film City. Ještě než ho o Vánocích na Netflixu uvidíme zase jako Cliffa Bootha, což je postava z Tenkrát v Hollywoodu, za kterou dostal Oscara, máme teď Brada Pitta i v kinech. Dobrodružný thriller V srdci divočiny ocení nejenom fandové tohoto charismatického herce, ale i milovníci přírody a zejména pejskaři. Ten německý ovčák po boku Pitta byl neskutečný. Škoda, že ta zbylá zvířata byla digitální. Ale i tak se mi to líbilo. Co se mi ale nelíbilo, je Na hraně smrti 2 Dead Point. Už ta jednička byla hodně hloupoučká, kolikrát až absurdní, ale zároveň taky místy dechberoucí a napínavá. Dvojka je ještě pitomnější, nechtěně vtipnější a bohužel taky hodně digitální a tím pádem pro mě skoro bez napětí a pocitů závratí, které má tato série evokovat. Tak uvidíme, co chystaná trojka. O dalších snímcích, které se teď v našich kinech promítají, můžete slyšet třeba v dalších dílech Film City, které najdete na stránkách hitradiocity.cz/podcasty. Ivo Alač, Hit Radio City 937 FM. Film City.

David Guetta, Teddy Swims, Tones and I, skvělá hudební spolupráce Gun Gun Gun. Ve 11:45, přátelé, to znamená, že za chvíli tady máme pravé poledne, vy dostáváte velký hlad, dejte si oběd. Můžu prozradit, že Jirka Pelnář už má oběd za sebou, jsem sám zvědav, jestli vám prozradí, co si dneska dal. No ale zásadní je, že za chvilku pro vás mám srdcovky, to znamená skvělý hity, na který jste možná zapomněli, když na tohle se moc nedá, to byl rok 1992, Nirvana, Come As You Are, to budeme hrát už za chvíli. Já se loučím, Kubo Urban se na vás těší zase zítra, úderem 9. hodiny, už bude pátek, už to bude dobrý.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
1: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
2: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Silný provoz hlásíte na sjezdu z D5, pak na úrovni Jinočan a Ořechu směrem k D1. Popojíždíte centrem metropole na stěžejních křižovatkách a pak na Štěrboholské spojce. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co?
1: Hit Radio. Hit Radio. I didn't hear.

0: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
1: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Za 2 týdny budou komunální volby, konají se 9. a 10. října. V těchto volbách ale nelze hlasovat na voličský průkaz. Volič tak může hlasovat pouze v místě trvalého bydliště ve svém volebním okrsku. Kde ho ale použít můžeme, vysvětlí mluvčí rezortu vnitra Adam Rezler.
5: Na voličský průkaz je však možné hlasovat ve volbách do Senátu, ale pouze v rámci volebního obvodu, ve kterém má volič trvalé bydliště a ve kterém probíhají volby. Volič, který nebydlí v Česku a voličský průkaz mu na jeho žádost vydal zastupitelský úřad, může hlasovat kdekoliv na území České republiky, kde probíhají volby do Senátu.
4: Ve volební místnosti tak zároveň obdrží úplnou sadu hlasovacích lístků. Prezident Petr Pavel dnes v Nebrasce zakončí návštěvu Spojených států. Setká se s zástupci Národní gardy, která dlouhodobě spolupracuje s českou armádou. Bude jednat také s guvernérem a na místní univerzitě bude debatovat se studenty. K přípravě uhlířských špaget na základní škole v Újezdu nad Lesy byla použita vejce po minimálním datu trvanlivosti, oznámili to hygienici. Je potvrzeno 13 nákaz salmonelózou, 41 lidí je hospitalizovaných. Onemocnělo celkem 250 dětí a dospělých. Všichni podle hygieniků konzumovali jídlo s prošlými vejci. Teď se ještě podíváme k nám. Ještě do pondělí 28. září můžeme navštívit výstavu českých korunovačních klenotů ve Vladislavském sále na Pražském hradě. K vidění je svatováclavská koruna, královské žezlo a jablko nebo korunovační roucho a součástí je výstava Habsburkové 500. Vstup je zdarma a otevřeno je od 9 do 17 hodin.
6: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
4: Odpoledne ještě z kraje deštivé přehánky různé intenzity a také zatažená obloha. Postupně ale ubývání mraků na polojasno a teploty dnes pouze kolem 15 stupňů.

Je 12 hodin a konečně jsem zase v práci. Ano, fakt se takhle jako těším. Já vím, že to je divný, ale ono tak, když začínáte svůj pracovní dobu tím, že hrajete 5 srdcovek po sobě, tak to je potom jako krásný. To vám vlastně jako nic nerozhází ten den, ani to, že venku je teď momentálně tak, jak je. Ale i přesto, jo, to počasí, já vím, je podzim, všechno začalo, jasně. Člověk by řekl, že by mohl být den jako malovaný, ale ne, tak my si to tady alespoň namalujeme v našem vysílání, a to srdcovkou číslo 1, dámy divokýho byla a malování, a já půjdu zjistit, jestli náhodou tady nemáme v kuchynce hrníček, co by se hodil tady do toho počasí, abych si do něj udělal kávu. Vy se podívejte u vás v práci, v kuchynce nebo doma, jestli náhodou takovýhle nějaký hrníček jako nenajdete, co by se vyloženě hodil do dnešního počasí. Každý máme doma nějaký divný hrneček. 777 937 777 je WhatsApp Hit Rádia. Nesnaž se

a čtvrteční srdcovky, ta první divoký byl malování, byla taková trošku podzimní. Pojďme trošku hrábnout taky do strun. Dáme se rok 1992. Hit, který vyšel 4 dny po Valentínu, to znamená 18. února. Není to úplně jako romantický hit, ale na druhou stranu asi si v tom člověk může i trošku té romantiky najít. Ono ji najdete vždycky, když ji budete opravdu dobře hledat. Dáme si Nirvánu. Nirvánu a my stále hledáme tady nějaký hrníček a když už jsem mluvil o tom hrníčku, máte doma třeba nějaké nádobí po prarodičích, po babičce, svatební servis, který mu už je 40 let. Dejte vědět, co máte doma za poklady.

0: posloucháte Hit Radio. Tohle je třetí srdcovka ve 12 hodin 13 minut. Doufám, že vám zvedla trošku náladu v tohle podzimní počasí.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Já teda nevím, jak jsem to zvládnul, ale během těchto dvou srdcovek tak jsem si stihnul udělat kafe, najít hrníček, natočit video, střihnout ho, dát k tomu hudbu a dát ho do storyčka na Instagram. Tak se můžete podívat. Instagram Jirka Telnář. Našel jsem hrníček, který by ideálně vystihoval náladu dnešního dne. Nevím, kdo je pořizuje tady do té naší kuchyňky, ale je tam, našel se. No a ptal jsem se na vaše nádobí, jaké máte doma. A dokonce tady mám i fotku. A to je třeba krásný set čajového servisu. Kamarádka chtěla nedávno vyhodit tento za mě nádherný kávový nebo čajový servis. Vzala jsem si ho, je made in Čekoslovakia. Takže už trošku historický kousek, za mě prostě krásný. A teď, abyste si to dokázali představit, tohle je něco, co bych jako já nikdy nevyhodil. Je nádherný, jsou to takový ty hrníčky, který zevnitř nahoře pod okrajem mají ten zlatý pruh. Jo, k tomu je nádherná konvička. Je to celý modrý a je to noční. Je tam normálně malý jako zlatý srpec měsíce, kolem toho tak jsou hvězdičky a navíc je tam, vypadá to na nějakou hlavu, postavu a z vlasů to dělá takový jako vlnky. No je to nádherný. Nechápu, jak tohle někdo opravdu jako mohl vyhodit. Nebo chtít vyhodit. Ani nápad. Diana píše, ahoj, mohl by si dnes prosím pustit sem Šťastný jako blecha od Satelit Kanibal. To je moc brzo. Srdcovka na přání bude za chvilku. Teď ještě hledám pořád nějaké vaše hrníčky a vzpomínky. Ahoj, já mám doma se ženou po mých prarodičích hrnky. Poctivý pořádný kakáče na zimu na čaj. No jasně, ty musí bejt. No a my si dáme Masterboy. Co? Ty musí

Masterboy Is This The Love, hity nás vrací zpátky v době a stejně tak i vaše vzpomínky a tohle je třeba hezký. Jana píše, ahoj Jiříko, já mám doma v servis po mojí babičce a dědovi, kdy to dostali svatebním darem a to v roce 1944. Mám ho jako největší poklad a vzpomínku. Není sice kompletní, ale je to krásný kus historie. Zdraví Jana. To je nádhera. To jsou prostě opravdu poklady, na který vůbec nevadí, že se doma práší. Já tady mám taky jeden hit, na který se práší už od roku 1991. Under the Bridge, Red Hot Chili Peppers.

0: Začátek 90. let, Red Hot Chili Peppers. To je taky kapela, kterou nikdo nedokáže napodobit. Ale je několik revivalů, co to zkouší. Že originál, ten je prostě jenom jeden. A ten jsme si dali i my tady na Hit Radio. Pátá srdcovka.
1: Srdcovky Hit Radia.
0: Je to možný. Byla pátá srdcovka. To znamená, že konec dnešních srdcovek je opravdu velmi, velmi blízko. Ale čeká nás ještě takhle na závěr ta třešnička na dortu a to je srdcovka na vaše přání. Co byste dneska chtěli slyšet? Co vám dneska udělá radost? Co jste dlouho neslyšeli? Co máte rádi? Nebo naopak, co posloucháte každý den a nemůžete se od toho nabažit a klidně to budete ještě dalších 20 let poslouchat každý den. I to může být vaše srdcovka. Napište mi na 777-937-777 nebo pošlete hlasovku. Já to tady proberu a když to budu mít, tak vám to moc rád zahraju. Už za chvíli srdcovka na vaše přání.
2: A hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Humtrix na Hit Radio ve 12 hodin 32 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Málo mi nedokázal spočítat, kolik je hodin. No jo, to je čtvrtek. Je to tady tak vaše zprávy, které posíláte na 777-937-777. Co byste chtěli slyšet dneska jako srdcovku na přání? Jsou to opravdu jako perly. To je nádherný, to je taky takový jako vytříbený domácí servis. My jsme se tady povídali dneska o tom, jestli máte doma nějaké hrníčky, po případě servis po prababičce, babičce a tak dále doma. Tak tohle je výkladní skříň, to, co vy tady chcete. Ale když už teda jsem se tady jednou podíval na zprávu od Diany z Dubí, tak jsem se k ní vrátil, protože Diana píše: ahoj, mohl by si dnes prosím pustit píseň, kterou mi můj manžel tenkrát poslal ještě přes ICQ a poprvé mi tak řekl, že mě miluje. Jsme spolu doteď a táhneme už spolu 19. rok. Poslat někomu písničku přes ICQ. Takhle, existuje ikoničtější zvuk, který vás vrátí do puberty než tohle? Okamžitě k počítači. Kdo to je, kdo mi to píše? A proč nemá tu kytičku zelenou? Proč je šedá, on ještě není online? Teď my jsme vlastně jako i tenkrát byli úplně stejný, jako jsou dneska ty pubertáci, co jsou pořád na sociálních sítích, akorát my jsme museli u toho sedět doma, no. Neměli jsme to v mobilních telefonech. Takže mějte se dál rádi, 19 let, skvělý úspěch. Tady máte Satelit Kanibal, šťastný jak blecha.

0: Rádio Rehab ve 12 hodin a 40 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Čtvrteční srdcovky jsou u svýho konce a já se ještě jednou vrátím k srdcovce na přání, kterou si tady přála naše posluchačka, já jsem zapomněl, Dianka, že před 19 lety jí přesně tenhle song poslal přes ICQ její dnes už tedy manžel, jo. A jestli jste dobře poslouchali, satelitka nebyl šťastný jako blecha, tak ono to končí takhle. A já mám zásadní dotaz. Nevíte pro vás někdo, co jsou to ty vohnědy? Co je vohnědám? Co je vohněda? Víte to někdo? 777-937-777, tak to je WhatsApp. Můžete mi napsat, co by to tak jako mohlo být. Já přemýšlím, kde bych to použil, v jaký větě. Co jsi měl k obědu? Ale nějakou vohnědu. Tak co ve škole? Ale vohněda jako vždycky. Kámo, koho si to včera zbalil v tom baru? Ale nějakou holku a šel jsem s ní potom na drink a co jste si dali, nějakou vohnědu? No, já nevím. Co je to ta vohněda? Zásadní otázka pro dnešní odpoledne. Za chvíli Alex Warren, Last Goodnight, taky Taylor Swift.

0: KFC ti zase nabízí víc.
1: MacBooky Neo,
0: iPhone 17,
1: laserové projektory,
0: sluchátka Apple Beats
1: a stovky dalších cen.
0: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
1: Registruj účtenku a získej slevový kupón.
0: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift na dnešní poledne, které nám ale pomalu, ale jistě končí. Začíná čtvrteční odpoledne, máme pro vás nejnovější zprávy a také info, jak se jezdí na našich silnicích.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Doprava zpomaluje ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov kvůli nehodě osobního auta s nákladním. Prodlužuje se zdržení také na D5 na příjezdu od Loděnice a pak na Pražském okruhu. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
3: Zdravím někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Koaliční návrh na zmrazení platů vrcholných politiků sněmovna zrychleně už v dnešním prvním čtení schvalovat nebude. Postup vetovali hned v úvodu debaty opoziční kluby STAN, ODS, Lidovců a TOP 09. Předlohu tak čekají standardní tři kola projednávání a je pravděpodobné, že do konce letošního roku účinná nebude. Hasiči se častěji potýkají s lesními požáry. Jen během letních prázdnin řešili 1800 případů, což je nejvíc za posledních 5 let. Nejčastější příčiny uvádí mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová.
3: Roli hrály samozřejmě povětrnostní podmínky, zejména velké sucho. Nejčastější příčina je v případě přírodních požárů vždycky stejná a je to nedbalost. Požáry vznikají od táboráků, nedopalků, turistických vařičů, ale taky při zemědělských nebo lesnických pracích.
2: Dostat hasičskou techniku k ohni v lesích je náročné, proto lesníci začali klestit průseky, které by jim pak cestu měly usnadnit. Ředitelství silnic a dálnice chce v prvních měsících příštího roku požádat o stavební povolení pro obchvat Kladna. Má platné územní povolení. Práce by mohly začít v první polovině roku 2029. Teď ještě pohled k nám. Praha zahájila rozsáhlou modernizaci a rozšíření pobočné čističky odpadních vod ve Vinoři. Investice za více než 500 milionů korun odstraní dlouhodobý kapacitní limit a umožní další rozvoj bydlení i občanské vybavenosti v této oblasti. Modernizace probíhá za plného provozu čistírny a je velmi náročná.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Odpoledne čekáme ubývání mraků a také doznívání deště a přeháněk. Teploty se budou dostávat pouze na 15 stupňů a foukat bude chladnější západní vítr.
0: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
4: Posloucháte Hit Radio, přeju krásný podzimní čtvrtek a vypadá to, že když přišel podzim, no tak zase odejde brzo a čeká nás babí léto. Otevřete si váš mobilní telefon, jestli máte chytrý mobilní telefon, podívejte se do aplikace počasí a podívejte se, co je tam od zítřka, jestli vám to ukazuje to samé, co mě. Od zítřka mám až do další soboty, to znamená na další týden a něco. Jenom sluníčko a teploty 24, 23, 24, 23 stupňů Celsia. Babí léto je tady, to je nádhera, no tak pojďme hrát nějaký hit, který se hodí do toho babího léta.
0: Hit

0: One Republic na Hit Radio s hitem Runaway. Vy nikam neutíkejte, naopak zůstaňte stále co nejblíže Hit Radio, protože zítra vám dáváme 50 000 korun na ruku a to by byl nádherný pátek. To bych vám přál. A vlastně ani kvůli tomu nemusíte vytáhnout paty z baráku, to je na tom to nejlepší. My vám ty peníze přivezeme rovnou až k vám domů. Je tady finále naší hry Kdo pak to zvoní? Jestli jste ve hře, tak držím palce, jestli ne, pořád máte čas se přihlásit na webu hitradio.cz. Když to uděláte, tak vám pak taky budu držet palce. Až se přihlásíte, tak jediné, co musíte udělat, vlastně je být zítra v 7 hodin ráno doma, čekat u dveří a poslouchat snídaní šampionů na Hit Radio. Jakmile ve vysílání zazvoní, tak máte minutu na to, abyste otevřeli. Ano, minutu. Do dneška to bylo 30 vteřin, ale protože to je finále, ve finále je 50 tisíc a my chceme, abyste ty peníze vyhráli, tak jsme zdvojnásobili časový limit. Buďte tedy v 7 ráno připraveni, radši si první kafe dejte až potom, abyste to neproseděli na záchodě a jak říkám, já vám držím palce. Zítra, kdo pak to zvoní? 50 tisíc ve hře, jsme Hit Radio.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Black Eyed Peas, let's get it started. Tedy pojďme začít. A to si asi taky řekla automobilka Bentley. Udělala svoje úplně první čistě elektrický auto. Pořád je to Bentley, takže cenovka je nesmysl. To tady vůbec se nemá jako o tom cenu bavit. Ale co je spíš zajímavý, tak je, že to není sporták, je to normálně jako rodinný auto. Ale i tak mu dali 888 koní. Co to znamená? No to znamená, že má zrychlení z 0 na 100 za 2,8 vteřiny. 2,8, to je mazec, to představte si to, jo, stojíte na semaforech, padne zelená, 21, 22, 3 a bum, máte tam kilo. Nesmysl, to je úplně jako, to je super do města. A teď co je těžší, vydělat na něj, anebo udržet 50 ve městě, kdo ví? S ním člověk asi nechce jezdit 50, a to možná asi ani nejde, nevím. Je to úlet. Za necelý 3 vteřiny z 0 na 100. Rodinný auto, boží. Tohle je Lost Frequencies, Reality, další, který si dáme za chvíli, stejně tak jako Evu Farnou. Neříkej, co má se stát. Tak buďte s námi.
1: Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90 a trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Eva Farna na Hit Rádiu ve 13 hodin 34 minut. S váma Jirka Pelnář, přeju pohodové čtvrteční odpoledne. A pozor, sněží! Je to tady! Je to tady, první letošní sníh přišel 24. září, takže to v klidu můžete napsat na Facebook. Dneska po obědě se objevil lehký poprašek na sněžce, tak je na čase začít vybírat zimní oblečení. Ale jenom vybírat, ještě neplatit, nekupovat, jo, počkejte si hezky v klidu na zítřejší snídaní šampionů tady u nás na Hit Rádiu. Zítra ráno po 7. hodině pro vás máme 50 000 v keši ve finále naší hry Kdo pak to zvoní? Podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. Pak už můžete klidně si vybírat možná třeba i trošku dražší oblečení na to zimu. A prostě užít si to. No, my si to taky užijeme, dáme si další hity za chviličku Robin Schulz a teď si dáme skupinu, u který můj kamarád říká, jo, to je ta skupina, co se poslouchá, když vás to pálí při čurání. No, tak jo, tak tady jsou Brusinky na Hit Rádiu.

zpráva je, že ho pak můžete slyšet i naživo, protože po 3 letech se vrátí zpátky do Čech a příští rok tady bude mít i koncert. Na Hit Rádiu za chviličku. Další nádherná věc, taková malá naše srdcovka od skupiny Činasky a jejich drobná paralela. To je krásný. Taky trošku podzimní, často se to nehraje, tak je to malá vzpomínka na naše srdcovky, které budou zase zítra ve 12 hodin.

0: a svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Schořela mi kulma.
2: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
3: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Hit Radio.
7: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: zdravit v závěru dnešní odpolední hodiny s číslem 1. Jdeme na další. Ve dvě nejnovější zprávy začínáme aktuální dopravou.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony nepolevují na D5, pokud jedete od Loděnice, a pak na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu. Z více auty počítejte také na Štěrboholské spojce v oblasti Štěrbohol. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Řidičák na 15 let i lepší podmínky pro obytné vozy. Ministerstvo dopravy navrhuje změny v zákoně o silničním provozu. Doplňuje mluvčí rezortu František Jemelka.
3: Zvýšit povolenou rychlost vybraných obytných automobilů na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla z 80 na 100 km v hodině. Součástí návrhu jsou také změny, které mají usnadnit postih dopravních přestupků spáchaných se zahraničním vozidly.
2: Pokud to vláda návrh schválí, nová pravidla by měla platit od 1. července příštího roku. Šéf opozičních starostů Vít Rakušan opětovně vyzval premiéra Andreje Babiše, aby svolal schůzku všech sněmovních stran k bezpečnostní situaci v Evropě. Kabinet by podle něj měl ostatním stranám sdělit, jakými informacemi o hrozícím nebezpečí disponuje a jak se na ně připravuje. Basketbalista Tomáš Satoranský dnes zahájí svou 7. sezonu v Evropské lize. Poprvé se v prestižní soutěži představí jako hráč Hapoelu Tel Aviv, kam přestoupil v létě z Barcelony. Prvním soupeřem jeho týmu bude Bayern Mnichov. Teď se ještě podíváme k nám. Pondělní festival Poznej Vltavu představí Vltavu jako řeku, která Prahu propojuje nejen geograficky, ale také kulturně. Probíhat bude od Podbaby až ke Žlutým lázním a Novému dvoreckému mostu. Čekají nás komentované prohlídky, workshopy nebo sportovní aktivity a prohlídky běžně nepřístupných technických objektů.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: V průběhu dnešního odpoledne zůstane chladněji, maximální teploty kolem 15 stupňů a vítr chladnější od severozápadu. Čekáme postupně proměnlivou oblohu.
0: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
4: Čtvrteční odpoledne pokračuje dál, doufám, že máte alespoň mírný úsměv na rtech, i kdyby se vám dneska úplně jako nechtělo vstávat, vstávali jste levou nohou, není vám úplně do zpěvu, jak se říká, zkuste to, alespoň zkuste to, jo, i ten mírný úsměv tak vám může zlepšit náladu. Za chvíli, protože je čtvrtek a jsou 2 hodiny odpoledne, tak dáme nepopulární názor na Hit Radio a vy

0: Lipa, Houdini na Hit Radio, chviličku po druhé hodině odpolední.
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Je to tady, je čtvrtek, 2 hodiny odpoledne, jako každý týden v tento čas, vždy ve čtvrtek, probíráme nepopulární názory. Tedy názor, který si spoustu lidí myslí, ale málo kdo ho dokáže říct nahlas. Pro dnešní den mám pro vás tedy opět nepopulární názor, jenom pozor, není to můj názor, stejně tak jako vždycky, ale je to ten nepopulární názor a teď já tady budu jako takový malý jako soudce a budu dávat na jednu stranu obhajobu, na druhou stranu důvody, proč by to tak opravdu jako mělo být, proč ten nepopulární názor je vlastně jako špatnej, nebo dobrý. Jak to je? Obhajoba? No to je jedno, prostě pojďme na to. Dej se tady do toho úplně zacyklit.
1: Nepopulární názor pro tento týden je...
0: Teď asi pochopíte, proč jsem tak kličkoval, protože tohle je jako hodně tenkej let. Nepopulární názor je, že dítě s obyčejnou rýmou patří do školky. Kdyby mělo zůstávat doma při každém soplu, při každé nudli, tak od října do března ho tam skoro neuvidíme. Co vy na to? 777-937-777. To je WhatsApp Hit Rádia. Souhlasíte s tím? Nebo by rodiče při obyčejné rýmě to dítě okamžitě měli nechat doma, aby nenakazilo to vaše dítě, který vy máte v té školce, a potom jste z toho všichni doma jako nemocní, že jo, jste z toho vyřízený, nikam nejedete na dovolenou, pak je nemocný i druhý dítě, miminko, pokud máte. Co si o to myslíte? Dejte vědět, 777-937-777, pojďme se dohadovat, pojďme debatovat naprosto bez obalu.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.

0: John Bon Jovi na solové dráze Blaze of Glory na Hitrádiu je přesně 14:15.
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Dneska tady máme velmi tenký led, který se týká nás rodičů teď momentálně, obzvlášť na podzim, když to zase všude lítá a navíc je září, děti se vrátily zpátky do školky a domů prostě přijdou snudlí a vy teď řešíte, jestli to dítě má zůstat doma, anebo jestli má jít do té školky nebo do školy. A nepopulární názor je, že dítě s obyčejnou rýmou prostě do školky patří, že kdyby mělo zůstávat doma při každé nudli, tak od října do března ho tam vlastně jako skoro nepustíte. Tak co vy na to? WhatsApp Hitrádia 777-937-777. Začínám hlasovkama, který tady mám.
2: Hele, prosím tě, takže při rýmičce je rýmička a rýmička. Nudle a nudle. Jako když je to tekutý a tak nějak jako bezbarvý, tak OK, ať si klidně jde, jo, do školky, školy. Ale ty vado, když to má jako žlutý, zelený, táhne se to, ty vado, jak žížela. No tak sorry, ale to už je jako špatná rýma. Za mě prostě takovýhle sopl prostě nepatří. Čau, Zdenko!
0: Děkuju, Zdenko, děkuju. Další zpráva.
3: Ahoj, hele, já si myslím, že hlavní problém je v tom, že těm dětem se nebuduje žádná imunita, než vůbec do té školky nastoupí, jo. To vidíš furt, že jo. On má flíček na košilce hnedka přes let a 15krát denně pračka. Vůbec, jo. Já jsem měl, ve 3 letech jsem seděl na písku, pršelo mi na hlavu, žral jsem žížaly a jsem zdravý do dneška. Měj se krásně, čau.
0: Díky, Štěpáne, i tobě za hlasovku. Další zpráva je od Martiny, která píše: stává se dnes a denně, že děti v šatně chrchlají jak moje babička po krabičce startek a tečou jim zelené nudle. V takovém případě bych toho rodiče opravdu uškrtila. Za prvý, to dítě má odpočívat a za druhý, nakazí ostatní děti. Takže pokud je to jen rýma, tak je to ještě zlatý, si myslím. Zdraví Martina. Další zpráva. Ahoj, co mám dělat, když chodím do práce a nemůžu si vzít volno? To dítě tam prostě poslat musím. Lukáš. Lukáši, taky díky za zprávu. No jasně. Co vy si o to myslíte? Je to ten názor, který konečně taky někdo řekne nahlas? Cítíte se trapně, cítíte se blbě, když jdete s dítětem do školy a víte, že má vlastně, nemá teplotu, nemá kašel, jenom má takovou prostě jako tu, jak my říkáme, obyčejnou čirou rýmu, ale cítíte se blbě, že se na vás ostatní rodiče dívají najednou jako na vrahy? Dejte vědět, 777-937-777. Dáme dva hity a pak si dáme další vaše názory. Nepopulární názor na Hitrádiu.

0: Linkin Park na Hit Radio ve 14 hodin 22 minut.
1: Nepopulární názor. Nesmysl a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Jdeme do finále čtvrtečního nepopulárního názoru, že dítě normálně s rýmičkou může jít do školky a že to není vůbec žádný hřích. Co vy na to? Ahoj, možná tady. Já mám se synem většinou štěstí, že má zadní rýmu. Takže to jsme v pohodě. Nic neteče, takže to do školky jde. Ale pak vidíte ostatní děti, jak se jim z nosu táhne ten zelený sopel. To ne, to by mě hanba fackovala. Babičky jsou v tomhle případě k nezaplacení, pokud jsou. Zdraví Verča. Další zpráva, s těmi dětmi do školky je to zkrátka tak, že brblají všichni, hlavně ať tam nemocné děti nechodí, ale nakonec se každý dostane do situace, kdy prostě to dítě musí z mnoha důvodů do té školky odvést a pak tady s tou sklopenou hlavou odchází pryč. Nakonec si prakticky každý rodič z období školky odnáší jen vzpomínky na to, jak měl dítě ob týden doma s nějakou tou nemocí. Tak co z toho tedy? Na závěr. Možná na závěr je tady hezká zpráva, kterou poslal Jirka Kamioňa, který nás teď poslouchá ve Francii u Lyonu. Sluníčko 27 stupňů, posílá kousek tepla, tady píše ve zprávě ahoj, no tak zdravíme, takhle přes hranice, to si vážím, to je skvělý. A píše, hele, možná je to nepopulární názor, ale je to naprosto správné, dát dítě do školky. Navíc se tak tvoří i kolektivní imunita a kdo vám dneska zaplatí ošetřování člena rodiny doma, že? Zdraví, Kamioňa Kirka od Lyonu. Jiří, hezky jsi to shrnul. Tak jo? Takže mimochodem, když jsem se tady tak jako koukal do všech těch zpráv, které jste posílali, nenašel jsem jednu jedinou zprávu, kde by se psalo, že ani s tou základní rýmičkou by to dítě tam nemělo být. Že by si to rodiče měli doma pohlídat, že by doma měli se o děti starat a nechtít nakazit ostatní. Ani jedna jediná taková zpráva nepřišla. Tolik k dnešnímu nepopulárnímu názoru na Hit Radio.

0: Normatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Daša na Hit Radio s Jitem Austin. Je 14 hodin 36 minut. Já vím, že do pátku se to vleče, v ten čtvrtek to se tak vleče, ale musíme ještě vydržet. Musíme ještě vydržet, i když se nám nechce. Krásná píseň to vystihuje a to si dáme právě teď. Show must go on.

0: Must Go On. Queen na Hit Radio, nádherný song. Ano, show musí pokračovat a samozřejmě, že show tady na Hit Radio bude pokračovat. A to úderem 15. hodiny, kdy k nám dorazí taky naše odpolední show, takže se máte opět na co těšit. Já jsem Mirka Pelnář, jsem tady s vámi každý den od pondělí do pátku mezi 12. a 15. hodinou a vždy ve 12 hodin tak nás těší naše srdcovky. Za mě je to, troufnu si říct, jakože bez debat. Nejlepší půl hodina v českém éteru, protože ty hity, které po sobě jdou, tak to je opravdu jedna, nebojím se říct trošku klišé, hudební perla vedle druhé, tak si takový malý hudební náhrdelník spolu dáme zase zítra ve 12 hodin v pravé poledne, což budou poslední srdcovky pro tento týden. A i zítra bude srdcovka na přání, tak pomalu, ale jistě můžete přemýšlet nad tím, jakou srdcovku byste si chtěli nechat zahrát. Dnes do 15. hodiny ještě Blink 182, taky Peter Beach Project, nebude chybět ani Ray Dalton. No a od 15 hodin tedy slíbená odpolední show Hit Radio, tak se smějte.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
2: Jak to dopadne, když do jednoho studia zavřete někoho, kdo miluje klimatizaci a kdo nenávidí klimatizaci? No, o tom se dneska třeba přesvědčíte.
3: Vypni to, je tady kosa. Vypni to. Přátelé, teď nemluvím na vás, jo, vy to radio nechce zaplý, ale Dominiku, vypni to!
2: Ale vadí ti, že určitě v autě mají zapnutou klimatizaci,
3: vypněte,
2: že jo?
3: Vypněte to! Bude vás škrabat v krku, ale už ji budete mít jako nový. Poslouchejte.
1: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. Počítejte s více auty na příjezdu po D5 od Loděnice. Stále se tady tvoří kolony a vy v nich popojíždíte až po okruh minimálně 10 minut a pak na samotném okruhu i kvůli dopravní nehodě minimálně 10 až 15 minut. Štěrboholská spojka, silný provoz stále v obou směrech, zdržení kolem 15 minut, pak hlásíte také z tunelu Bubenecký tunel směrem na Troju a pak Povltavská ulice, ale také ulice v Holešovičkách směrem do centra metropole, i tady popojíždíte dlouze kvůli silnějšímu provozu. Podíváme se ještě do centra metropole, tady se zdržíte v Věčné ulici směrem k IP Pavlova kolem 7 minut a popojíždět budete v těchto chvílích také Barandákem a Dobřískou ulicí. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinika.hp.cz.
0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
0: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. V Praze začala dvoudenní dopravně bezpečnostní akce. Policisté v ulicích kontrolují chodce, cyklisty, ale také řidiče motocyklů, kteří ke své jízdě využívají neoprávněně cyklopruhy. Hlídají chůzy na červenou přes přechod, mimo přechod nebo také vstoupení do vozovky bez rozhlédnutí. Kandidát koalice Spolu pro Prahu na pražského primátora Tomáš Portlík z ODS se domluvil na spolupráci s bývalým ministrem zahraničí a poslancem Janem Lipavským. Pokud by se Portlík po říjnových volbách stal primátorem, Lipavský mu bude bez nároku na odměnu radit v otázkách mezinárodních vztahů, ekonomické diplomacie a bezpečnosti. Prezident Petr Pavel dnes v Nebrasce zakončí návštěvu Spojených států. Setká se se zástupci Národní gardy, která dlouhodobě spolupracuje s českou armádou. Bude jednat s guvernérem a na místní univerzitě debatovat se studenty.
0: City Extra.
1: Zoo Praha zve tradičně na Den české státnosti, tedy v pondělí 28. září na oslavu narozenin. Letos připomene už 95 let od svého otevření. Program se ponese v duchu 30. let, doplňuje mluvčí zahrady Filip Mašek.
7: Dobové kostýmy, dobové účesy, bude tady tehdejší reklama, krásné retro automobily, motocykly, které tehdy jezdily Prahou a lákaly k návštěvě otevřené zoologické zahrady. Pokud někdo, nějaký návštěvník dorazí v outfitu nebo v oděvu z té doby, nebo aspoň s nějakým prvkem z těch 30. let, třeba s nějakým stylovým kloboukem, dostane od nás drobný dárek.
1: Součástí programu, který začne v pondělí v 11 hodin dopoledne, bude také vernisáž výstavy 95 let Zoo Praha a hudební i taneční vystoupení. Odpoledne proměnlivé, větrné, stále zůstává chladnější severozápadní vítr. K večeru nás čeká vyjasnění, teploty dnes mírnější, pouze kolem 16 stupňů.
0: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12 z Anděla. A všem v Praze Dominik

0: pátek, je pátek.
1: Taky
0: pátek,
1: máš pátek, pocit, že je pátek, že jo?
0: Všichni máme pocit, že je pátek.
1: Čím to je?
0: Možná už toho prostě máme i při tom počasí, tak akorát na pracovní týden.
1: Tak on už je totiž takovej pátek léta, tak to je možná tím, víš.
0: Každopádně tři věci, co se nám staly, Andrejko.
2: No, takové lehké pravidelné potyčky se sousedy od bytu, ve kterém stále nebydlím.
1: To já mám taky, mě dneska volal soused a říká, hele, vrtali jsme ti zeď, dávali jsme tam nějakou věc na anténu a vidíme světlo na konci té díry, ty tam máš ložnici, že jo?
0: Neke.
1: Aha.
2: Kukátko.
0: Tak já tady zrovna čtu studii, že když jsou tři lidi v místnosti, ten třetí je ten otravný soused. A to jsem jediný Čech v baráku.
1: Čech.
0: No. Hit Radio City. Prosím tě. Nickelback, začínáme další odpoledne. Andrej Kavince, Dominik na stoupení, doufám, že jste u toho. Hezký, mě to nejde přes pusu.
1: Čpavek.
0: Čtvrtek.
1: Čpavek.

0: Máme tedy čtvrtek, zkusme to vyslovit společně. 9 minut po 3 hodině. Posloucháte Radio City. A do toho Vincent Andrejka, taky Dominik.
1: Přátelé, už na vás přišla podzimní atmosféra?
2: Jo.
1: Já dneska první den, kdy jsem vyloženě cítil podzim. A myslím si, že to je trošku ne předčasné, ale pozdě, protože začíná zima. To minimálně soudím podle toho, že na Sněžce dnes sněží.
0: Ne, dneska už.
1: Už dneska sněží na Sněžce. Což takhle, podle toho jména je to správně, protože jinak bychom to měli přejmenovat na nic není? Nebo jak by se řeklo Sněžce v létě?
0: Tajka?
1: Tajka?
0: Roztajka. Cože taje.
1: To zní jak pojmenování pro nějakou holku. Nemáš nějakou kámošku, který by se dal říkat Tajka?
3: Nemám.
1: Nemáš ani zaplý mikrofon?
3: Nemám pro tebe žádnou Tajku, ale mám pro tebe informaci, že Vánoce jsou tu už za 14, 12, 12 týdnů.
1: Andrejka včera slavila, takže je opila.
3: Opila sněhem ze Sněžky.
1: To neříkej, že jsi slavila, protože jsi ze Sněžky.
0: Prosím, jestli si z toho vzít něco, tak za 12 dní jsou Vánoce, obchodech je vykoupeno všechno.
3: A dneska je pátek.
1: Ano, a je velký posun, protože Andrejka od včerejška, kdy měla zaplý mikrofon, vysílání ho dneska nemá.
3: Já radši dneska nezapínám vůbec.
0: Tohle je vaše odpoledne. Hezký.
1: Promiň, to je dobrá písnička.
0: Tak nemluvíme.

0: na Hit Radio City. Jestli hledáte podzimní hity, máme je všechny. 15 hodin, 16 hodin. Co jsme tady taky včera, kromě podzimních hitů, řešili, je Macinka a Pavel.
1: Řešili jsme to, že spolu byli v New Yorku na snídani. Očividně jako velké přátelství proběhlo, musela tam proběhnout dokonce snídaně u Tiffanyho. A přemýšleli jsme, jaký by to asi bylo, kdyby spolu měli biják snídaně u Tiffanyho. Kdo by hrál koho? Bylo jasný, že Tom Cruise by hrál Petra Pavla a přemýšleli jsme nad Macinkou. Ty jsi měl výborný tip, že Cina, neboli Honza.
0: Jakýkoliv český
1: Cinka,
0: herec.
1: Macinka.
2: A včera... Můj tip se ti nelíbil?
1: Tak líbil se mi tak moc, že jsem ho zapomněl.
0: Líbil jsem ho. Co to bylo?
2: Peter Pettigrew,
1: ano. A máme ale už vítěze, protože jestli jste sledovali zprávy, a nejenom české, ale i americké zprávy, tak náš prezident se kamarádí s Keanu Reevesem. Oni pár měsíců zpátky v červnu tady byli spolu na pivu. Když tady Keanu byl na koncertě, zašli se spolu na pivu a skamarádili se. A teď byla fotka, kdy oni se zdravějí. Keanu Reeves normálně, jak kdyby viděl kámoše po 30 letech, a to není člověk, který ho vidíte, že se směje jen tak, že jo. Takže no, tam je, dělá jako, že boxuje do prezidenta. Ten se směje, všichni se smějou. Takže nakonec to asi je rozhodlý a Macinku bude hrát Keanu Reeves?
2: Zaslouží si to.
0: I když já nevím, představte si, že jste celosvětově známý herec a nějaký prezident třeba neznámý země, co já vím, Azerbajdžánu vás pozve.
1: Počkejte,
0: na zrovna
1: známý prezident, to je Haljar Brimbinger.
0: A on pozval toho herce Mungra Bita.
1: Ano, až no, spolu.
0: To je dvojka. No.
3: Hit Radio.

0: extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
3: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: mají společného děti a dospělí, milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Kdy jindy než dneska. Raining Man na Hit Radio City, přesně 16:30 a pojďme se odebrat, ne, do minulosti, to dělá jinde, ale do budoucnosti. Zítra ráno, snídaně šampionů a 7:10. Ve vysílání Hit Radia se ozve tohle a vy běžíte.
1: Ke dveřím.
0: Proč?
1: Otvíráte dveře. A vidíte tam stát.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Poslíčka s balíkem peněz.
0: No jak vám to přejeme. Kdo pak to zvoní? Zítra finalizuje svou poslední část, kdy rozdáme největší balík 50 tisíc korun českých.
2: 50 tisíc korun. Co se můžete koupit za 50 tisíc korun?
0: Mně.
1: Kabelku.
2: Počkej, kabelku, ale jestli bylo to Domčo tebe, jenom v jaký formě tebe?
0: Tak házejte nápady, přátelé, co, můžeme vás inspirovat.
2: Co uděláš za 50 tisíc?
0: Kam až půjdu, jo?
2: Kam až půjdeš?
0: Tak vzhledem k tomu, že tady za jedno hodinový plat v rádiu jsem se svlíkl na video, tak asi víte, kde je moje lačka.
2: A to mi věřte, že to nebylo 50 tisíc, ale... Takže vy zítra, co vyhrajete, prosím, zkuste to koupit. Kupte se Domču.
0: A myslím, že jsou různý věci na naší planetě, za který utratit peníze.
2: Se líbí, jak se začínáme stydět, protože všichni začínáme přemýšlet, co bychom udělali za 50 tisíc a začínáme se přeříkávat.
1: Já už si tě představuju na jího v dortu, jak vyskakuješ.
2: Já myslím, že ten dort by stál 49 tisíc a nahý Dominik tisícovku.
4: Rád bych si koupil cukrovou vatu.
2: No, to říká

0: Co myslíte? Nezní ty hity v tom počasí úplně jinak, než když na nás pařili slunka? Jedno je vlastně slunce. Když bylo 30-40 stupňů, úplně jinak to na ten podzim zní. 15 hodin 38 minut a pozor, tohle je novej trend. Když jsme to otevřeli s těmi sousedy, sousedské skupiny na WhatsAppu. Nemáte náhodou nějakou sousedskou komunální skupinu, kde si posíláte neumytý schody, rozlitý věci na chodbě?
1: Na Facebooku ne.
2: Počkej,
1: WhatsApp jako na bytovkách.
0: No.
1: Jo, takhle.
0: Počkat, já jsem tady teda jediný z bytovky, ne? Ty jsi taky...
2: Ne, já jsem jenom součást letenské party a tam musím říct, že máme i pozitivní zprávy. Tam si jako i dokážeme pomáhat.
0: A vy máte doma skupinu rodinou?
1: My máme, ano, my máme, my bydlíme všichni v okolí asi dvou ulic, takže my máme WhatsAppovou skupinu familia.
0: A já bydlím jako jediný Čech, Vincente, necuká ti koutek, že ne? Ne. Jako jediný Čech v našem baráku.
1: Větší Čech než my dva, Sandra, to je Amík a já jsem buchví co.
0: No to je pravda. U nás je Mexičan, Kazachstánec a do žádný skupiny mě nepozvali. Ale je prej pravda, že teď je to lepší než Netflix, sledovat, co tam ti sousedi řeší.
2: A to je teda ale lingvistická skupina.
0: Jak to myslíš?
2: Takže každý si tam jedete tou svojí. Někdo španělský,
0: no oni mě anglický. Ani nepozvali.
2: Tak protože si myslím, že jim nerozumí.
1: A jestli to jsou nějaký takovýhle, co jsi říkal, není to nějaká jako skupina jenom pro vybrané, co si chtějí koupit něco vybraného?
2: Za 50 tisíc.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hit Radio. Hit Radio. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be

0: za 10 minut čtvrtá, hezký čtvrtek. Posloucháte Hit Radio City, tohle byla BB Rexa a my hledíme na zprávy. Kryptoměny se prý od léta staly regulovanou finanční službou. Jedete v tomhle, kryptoměny, bitcoiny?
1: Vůbec jsem se toho nikdy nedotkla.
2: Takhle, já nemám žádnou oficiální kryptoměnu, ale jakožto majitel firmy mám něco jako virtuální měnu. Protože když máš firmu, tak veškerý peníze, který jsi vydělal na té firmě, jsou virtuální, protože vyplatíš úplně všechny ostatní, kromě sebe. Takže potom si tak jako virtuálně počítáš, kolik bys tak jako zhruba mohl mít peněz, kdyby se za všechny ostatní vykašlal. Takže v těchto kryptoměnách jsem těžce za vodou, v reálných penězech.
0: A jak se to jmenuje ta měna?
2: No ta firma se jmenuje Kokoloko, takže my tomu říkáme se spolu jednateli Kokocoin. Ale to je něco, co neexistuje.
0: No, jak funguje ekonomika? Já mám ekonomické liceum, tak kdyby teď naši posluchači každý
2: máš
0: si koupil...
2: Máš ekonomický liceum?
0: Mhm. Nevypadám, co?
2: Hustý.
0: Kdyby náhodou ty všichni posluchači si koupili 2-3 Kokocoiny, tak to roste na ceně?
2: Ne, to ani já si nemůžu, to nemá cenu. To nemá cenu.
0: Tak to... paní učitelko, já jdu zvolat paní učitelce za chvilku zprávu.
2: To
0: jsem chodil do třídy, víš, s kým?
2: S kým?
0: No už hraje.
2: S Ríšou?
0: No s Ríšou, z Orlové, ne.
2: Vy jste, a on taky studoval?
0: Furt dokola.
2: Počkej, on má asi hodinový intro, to můžeme klidně, nám řekni, co jsi měl za známky, jaká byla učitelka první.
0: Hele, v čem?
2: Na tom ekonomickém liceu, ne? Ticho, Ríša už zpívá.
0: Obchodník.
2: Ticho.

0: Za chvilku je tady celá, vy posloucháte Hydrádio City, absolutně jiný počasí, jak jsme zvyklí, tak to máme rádi. Tak doufám, že na cestách to není stejný. Ne, složitá myšlenka, pojďme se na ně podívat potom zprávy, nerozjíždíme nic velkého, je čtvrtek.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Stále platí, že příjezd od Loděnice po D5C je v kolonách na minimálně 10 až 15 minut. Pokračujete v nich i na Pražském okruhu od Zličína směrem po Ořech. Po pojíždí jižní spojka směrem na Štěrboholy, respektive na Běchovice. Tady je to kvůli dopravní nehodě 15 minut zpoždění. Aktuálně není vyloučeno, že bude dál se prodlužovat. Oblast kolem Motola, Kukulova, Bělohorská ulice, zdržení kolem 5 minut, Strahovský tunel, i tady ještě počítejte z více auty, pokud jedete dál na Troju, no a 5 až 10 minut hlásíte na výjezdu do Hloubětína k Belskou ulicí směrem z Prahy. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
1: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
4: 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Praha dokončila rekonstrukci průmyslového paláce na výstavišti. Stavební práce trvaly více než 4,5 roku a stály zhruba 3 miliardy korun. Radní Prahy Adam Zábranský.
5: Třeba ta barva těch fasád je úplně jiná, předtím byla taková žlutá. Dneska je to mnohem hezčí právě, protože to je jedna z věcí, co se vracela do té původní podoby. To levé křídlo, no tak tam uvidí něco, co do té doby asi běžní lidé neviděli, a to jsou ty odkryté ocelové konstrukce.
4: Komentované prohlídky od zítřka do 11. října jsou vyprodány, v plánu je vypsání dalších termínů. Dětem v Nuslích se otevřelo nové zcela bezbariérové hřiště. Nachází se v parku v ulici na Pankráci, nedaleko Vyšehradské táborské brány, a nabízí například bezbariérový kolotoč a houpačku, kterou mohou využít i děti s vozíkem. Náklady jsou kolem 6 milionů korun. Kryptoměny se od léta staly regulovanou finanční službou. Jako první začala bitcoiny svým klientům nabízet Partners Banka. Na jaký typ klientů tedy cílí, popisuje analytik Lubomír Valík.
6: Cílí na ty, kteří se zatím ke kryptoměnám nedostali, nebo je pro ně třeba příliš složité a technické využívat nějaké specializované služby. Takže pro takové běžné investory, kteří raději řeší v jednoduchosti své banky finanční záležitosti, tak pro ně je tato služba zřízená, nebo na tu primárně cílíme.
4: Nákup a prodej bitcoinů umožňuje Partners Banka přímo ve své mobilní aplikaci.
7: City Extra.
4: Ještě do pondělí můžeme navštívit výstavu českých korunovačních klenotů, a to ve Vladislavském sále Pražského hradu. K vidění je svatováclavská koruna, královské žezlo a jablko nebo korunovační roucho, a součástí je také výstava Habsburkové 500. Vstup je zdarma a otevřeno je od 9. do 17. hodiny. Dnešní odpoledne zůstalo většinou proměnlivé, teď už máme nad Prahou a v okolí méně mraků. Čeká nás do večera vyjasnění, no a v noci pak opět proměnlivá oblačnost, výjimečně přehánky nebo bouřky. Čekají nás teploty kolem 9 až 7 stupňů a zítra méně mraků, 16 až 18 stupňů, a přehánky jen ojediněle.
8: Tam, co za tebou, kolony před

0: Tak hlavně, že se tady nemačkáme. 4 hodiny 3 minuty k tomu. Přátelé, aby jsme uzavřeli ty kryptoměny. Víte, co je horší, než žádnou kryptoměnu nemít, jako Bitcoin, CocoCoin, Midi, ale nevědět kde, a já jsem ten typ.
1: Haja. Já myslím, že horší je, ne, já myslím, že horší je dostat pěstí, ale ty máš někde Bitcoin a zapomněl jsi ho?
0: No celý ne, ten myslím vychází nějakých 70 tisíc dolarů nebo kolik to bude, ale jako nějakých pár desítek tisíc tam mám. Akorát během covidu měli jsme všichni moc času. A vy to znáte, když jako posloucháte podcasty, musíte hned něco udělat. A v tom období jsem si nakoupil hodně Bitcoinu přes aplikaci, která týden potom zkrachovala. A já nevím, jak se k tomu dostat.
1: A zkoušel jsi jet do Moldavska a dostat to z nich osobně?
0: Myslíš?
1: Jdi na to!
0: Jdeme do Moldavska, to je Bitcoin.
2: Hit Radio City.
0: Hozi.

0: ten hit na cestu z práce. Posloucháte Hit Radio City, Andrej Kavin, Sen Dominik, 4 hodiny a 11 minut. Hele, když máme takovou tu dívčí free energii, jaký byly včera ty Pussycat Dolls? O2 Arena.
1: No to nám řekni, ty jsi tam byl?
0: No já ne, ale vyskakuje to na mě všude. A pozor, my hrajeme improvizované představení, máme kolegu Alexe Kolvu, který si o nich úplně značením se mnou dneska asi půl hodiny psal. S tebou taky se tváříš.
2: Ano, ano, všem nám volal náš 40-letý skoro kamarád, aby nám řekl, jak úžasný byli Pussycat Dolls.
1: Okay.
0: Řekněte nám to i vy. 777-937-777, klidně nahrajte hlasovku, ale jednu zprávu už tady mám. Vtipný je, že ten kolega dělá na konkurenčním rádiu.
2: A říká to v té hlasovce?
0: On mi nechtěl nahrát.
2: Protože on to teďkon říká furt.
1: On se stydí.
0: On se stydí, protože jsem ho poprosil, aby mi nahrál k tomu něco a myslí si, že teď nepřečtu to, co mi napsal. Jako reálně pěvecký tanečně, to bylo super, úplně top, to píše jak 15-letá holka. A to jsem na tyhle věci hodně háklivej. No jako pozor, já jsem tam šel s tím, že od toho nic nečekám. Přeci jen Nikol 48 let a ostatní holky tak nějak podobně.
2: To je krásný.
0: To je super, ale...
2: Už jenom to, že řekne Nikol.
0: Jo?
2: Víš, jako kámoška už, Nikol.
1: Už na friendly bázi.
2: Ano.
0: Jaký to bylo, klidně nám dejte vědět, protože to je jeden z těch mileniálských koncertů. Pitbull, Pussycat Dolls.
2: Ale zase to je jaký krásný, protože já si myslím, že tady to ještě opravdu má opravdu tu atmosféru takového toho kultu slávy, na co jsme byli zvyklí. Víš, že to je fakt to, že tě to pohltí a vidíš ty megastars.
0: Ikony, co máte takhle s touhle dobou spjatý?
2: Počítá se tam Timberlake? Počítá, ne se Timberlake. Já jsem byl na jeho koncertě.
0: On sám sebe určitě se furt počítá do té doby.
2: Ale já jsem třeba s Timberlake byl nadšený, já jsem ho miloval, já jsem zpíval všechny jeho písničky a to zbožňuju doteď.
1: Mě se Timberlake získal na Mirror. Od té doby jsem byla jeho věrná faninka.
2: A ty jsi ho viděla naživo?
1: Neviděla.
2: To já jo.
1: A navázali jste oční kontakt.
2: Já jsem za ním byl v šatně. Ne, počkej, to není pravda, aby se to neroznášilo teď.
0: Víš, jaký jsou ty historky z šatny od Timberlakea? Budu pokračovat.
2: Jaký? Co jsem zažil, já se to nepamatuju.
0: Koluje to po Praze. To umíme. Pussycat Dolls, hezké odpoledne.

0: Víte, co vám přeju? Kolegy jako já. Písnička na přání není problém. Viď, Andrejko?
1: No, a jo, a tu jsme si dali a ta byla krásná.
0: Činasky a jejich drobná paralela. Posloucháte Hit Radio City. Hele, čas chvátá, za chvilku nepoužitelný, ale já myslím, že to dneska můžeme dát Vincentovi. Řekni, co jsi s před chvilkou myslel. My jsme totiž rádio, my milujeme hity, rozumíme český a světový scéně, že?
2: Já ne, já se přiznám, já prostě mám mezery. Já my jsem slyšel totiž poprvý rádio, až když jsem poslouchal se ve sluchátkách tady.
0: Abyste si to představili, my jsme ve snídaní s Novou dneska měli Lunetik. Oni oslaví 30 let a ty jsi myslel, že Lunetik je co?
2: Tam, kde je David Koller. Víš, jak jsem byl rád, že vím, kdo je David Koller a ty mi to zkazíš tím, že není v Lunetika?
1: Že se zeptáš na Davida?
0: Kdyby si to spletl s fotbalem, jako dobrý,
1: hodinky,
0: jo, něco.
1: Hodinky, holinky.
2: No, tak já jsem si prostě myslel, že Lunetik. Takhle, já jsem si dlouho myslel, že Lunetik a Elán jsou stejná kapela.
0: Chci zas v tobě spát.
2: To je která
0: z nich? To je mix obou, nebudu tě plantat dál, nepoužitelný bude někdo z vás. Ať můžete vyhrát.
2: Tak napište na 777-937-777. Napište tam Vincent nepoužitelný, anebo jenom jsem nepoužitelný. A my vám dáme 10 otázek a vy na ně musíte 10krát špatně odpovědět. A když to stihnete, tak?
1: Tak vyhrajete 4 lístky. Nebo to vyhrajete?
2: Na Davida Kollera v Lunetikách, ne. Tak mají možnost, když budou nejrychlejší, no, tak můžou vyhrát 4 lístky.
1: No tak můžete vyhrát, na fotbalový zápas Česko versus Chorvatsko. A to přeci chcete.
0: To číslo ještě jednou 777-937-777. Za chvilku jdeme hrát. Pište zřetelně, Vincent je nepoužit.
2: A bude tam hrát ten Koller nebo ne?
0: Ty vole.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.

0: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: OK, toho budu možná regret já, protože právě teď volám asi na 8. číslo, přátelé. Vy posloucháte Hit Radio City, kde právě teď budou nepoužitelní. Volali jsme na několik čísel, který napsali Vincent, je nepoužitelný. Já jsem nevěděl, koho vybrat. Někoho jsme vzali rovnou do vysílání.
1: Nepoužitelní. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Tak by mě zajímalo, kdo na druhé straně. Hezký čtvrtek.
2: Ahoj, jsem Alex.
0: Mareš?
3: Marek.
2: Alex.
0: Jo.
2: Alex.
3: Alex?
2: Alex.
4: Alex. Alex. Já myslím, že volám Mareš.
0: To je ten náš kamarád, co byl na Pussycat Dolls. Jaký to bylo? Dělám si srandu. Slyšíme se dobře. Pamatujete tu první větu, jak jsem řekl?
2: Kterou?
0: No, pojďme. Dobře, máme tady nepoužitelné. Jsi připraven jo. Hrát, znáš pravidla?
2: Určitě, vím to.
4: Výborně.
2: Auto výborně. Zaparkováno auto a jsem připraven.
4: No, super. Fantastický, takže auto zaparkováno. Pamatuj, 10krát odpovědět a hlavně špatně. A nikdy ne dvakrát stejně, jasný?
2: Jo, určitě.
4: Tak jo, super. Připrav se a my jdeme na to za 3, 2, 1. Teď.
0: Kdo moderuje show Zrádci?
2: Já.
3: Na kterém hradě se tato soutěž odehrává?
2: Na Andrejke.
0: Doplně rčení poctivého?
2: Pražský hrad.
3: Kdo zpívá hit Makarena?
2: Čechia.
0: Jak dělá aku vrtačka?
2: Mňau, mňau.
3: Jak dělá příklepová vrtačka?
2: Hav, hav.
0: Řekni rým na slovo zahrada.
2: Paříž.
3: Kde žije velbloud?
2: Praha.
0: Co patří do svíčkové?
2: Ryba.
3: Zabroukej hit Perpetuum mobile.
2: Perpetuum mobile a mobile.
0: Tak jako to byl
4: já
0: fičák.
4: Já vůbec nechápu, co se stalo, ale
0: co
4: ty,
0: se
4: jsi byl,
0: děje?
4: Ty jsi byl výborný. Takže, teda mimochodem, očividně je Kotek na druhé straně, protože říkal Jády, kdo to moderuje. Jak se říká jeho postavě na Andrejce?
3: A tak. Se,
4: hele, byl jsi skvělej a máš neuvěřitelně rychlej čas. Máš 30.
2: Děkuji, kluci, děkuji.
4: Máš 33:44.
0: To není můj. Teda.
3: Ty jsi úplný wow. Fitipaldy.
2: No, já jsem hrozně rád, jsem poprvé v rádiu a doufám, že zvládnu to a půjdu srovodit na ten fotbal.
4: No, zvládl si to skvěle. Hele, a ty jsi Chorvat, nebo co?
2: Ne, já jsem z Běloruska.
4: Aha, no hele, každopádně byl jsi úžasný, byl jsi strašně rychlej, výborný, vtipný odpovědi. Tvoje premiéra v rádiu byla bombová.
3: Mě ale zajímá, děkuji. Komu budeš fandit?
2: Na kursici Češem. Češi, no. Do toho!
4: Ano, no, do toho!
0: Kamaráde, já tě miluji, moc díky. Já myslím, že to sluníčko, co vysvětlo, nic nepřesvítí a ty nám rozářil den ještě víc. Zůstaň mi na telefonu.
2: Určitě, děkuji. Tak jo,
4: děkujem.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Zítra poslední šance, stejný čas, stejný místo a 4 lupeny do Edenu, Česko versus Chorvatsko.
1: Nepoužitelní z Hit Radia City.

0: Já nevím, jestli má cenu něco říkat, protože dnešní vysílání patří Alexovi. To byla hvězda. Zítra ho můžete překonat v nepoužitelných. V hitech za chvilku budeme pokračovat 4 hodiny a 38 minut. Ještě bych chtěl uzavřít ty Pussycat Dolls, protože ty byly v O2 aréně, já jsem viděl nějaký videa, myslím, že tam byla Kundosaki?
1: Ano.
0: Zkrátka mileniálská party. Mm-hmm. No, známe to z Pitbulla, ale já si říkám, kdyby to bylo jinde, protože u Pitbulla to bylo podobně. O2 Arena, super. A potom se to přesunulo na místo, kde koncerty prostě nemají život, nemají duši.
2: Nech mě hádat, Letná? Ne, ta Letenská plán? Ne, Letňany.
0: Na Letenské pláni vystupoval jeden interpret.
2: To počkejte, jenom chci vysvětlit, to nebyl jakoby útok.
1: Pokus o vtip.
2: To nebyl pokus o vtip.
0: On jenom nemá informace.
2: Já jsem, to byla prostě jenom moje informace ohledně české hudební scény.
1: Ty
2: jsi, jako vždy
1: ty jsi pořád u kolera.
2: Ano.
0: Ale Pražáci, vnímáte to stejně?
1: Jakože Letňany, to je zapovězený kraj, jo. Ty návraty, jednou jsem se snažila odtamtud dostat metrem, obrovská chyba, Andrej.
2: To je dlouhá prašná nudle.
1: Ale počkej, dobře, takže se shodneme na tom, že to jsou Letňany, je to tak. Ale ty jsi úplně přešel šmahem to, že Nikol je 48 let a vypadá, jak vypadá.
2: Můžete prosím přestat všichni říkat Nikole, kdyby to byla naše kamarádka z základky, jaká Nikol?
1: Nikol, Maria.
2: Se příjmením? Aha, vy nevíte, jak se to říká, proto to obcházíte. Schrezinger.
0: Já myslím, že nikdo neví na světě, jak se to říká a všichni říkáme jenom Nikol Schrezingerová.
1: No a je to jedno.
3: Nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí. Jitrát.

0: Máme 4 hodiny a 56 minut. Ladíte Hit Radio City, Andrejka, Vincent, Dominik. Stále na nás svítí, jenom ten podzim nevypadá vůbec špatně. Než se vrhneme na to, co je novýho v Praze, City Drive, podíváme se na cesty, kde to jede, kde to stojí.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Komplikace stále hlásíte na Pražském okruhu už od sjezdu z Ruzyně. Připravte se na popojíždění na úrovni Jinočan a Ořechu a postojíte si také na příjezdu D5 od Loděnice. Provoz zesílil v Kbelské ulici, tady to platí pro oba směry, Bubenecký tunel. Tady jsou nehody v obou směrech i směrem na Troju. Počítejte tedy se zdržením minimálně kolem 5 až 7 minut a pokud můžete, úseku se ještě vyhněte. No a plní se také Letenský tunel v obou směrech a v jeho okolí nabíráte zpoždění kolem 15 minut. I tady může to zdržení ještě dál narůstat. Komplikace jsou také na Strakonické u Velké Chuchle. Pokud přijíždíte do centra metropole, připravte se na 10 minut v koloně. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.

0: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
2: Je 17 hodin od dnešního City Drive, zdraví Lucie Daňková. Tunel bus za zhruba měsíc fungování využilo na 100 000 lidí. Rychlé spojení mezi Prahou 6 a 8 zajišťuje linka 145, která jede Blankou. Od příštího týdne bude mít navíc novou zastávku, doplňuje mluvčí Rapidu Filip Drápal.
3: Od 29. září už bude mít tunel busová linka 145 i zastávku Kuchyňka, což pomůže hlavně studentům ze zdejších kolejí. Obsazenost těch spojů nám utěšeně narůstá, jak ve všední dny, tak o víkendech, a zatím musím zaklepat, že linka je poměrně spolehlivá, nejsou tam nějaké zásadní zpoždění, i když se třeba výrazněji reguluje Blanka, tak ty autobusy to dokážou obět.
2: Od pondělí obsluhuje Malvazinky trolejbusová linka 52, plně nahradila tu autobusovou 137.
3: Linka 137 se ruší a místo toho jezdí linka 52, která má úplně stejné intervaly. Pro lidi to bude znamenat svižnější, pohodlnější, těžší jízdu do kopce, protože tohle území je opravdu velmi kopcovité, a samozřejmě i klimatizaci, bezbariérovost, prostě všechny ty věci, co sebou nová vozidla přinášejí.
2: Už tento víkend najdeme stánek Pražské integrované dopravy na akci Den hrdinů. Proběhne v sobotu na výstavišti Holešovice ve spodní části areálu.
3: Tam budeme vlastně v rámci toho velkého programu, kde budou všechny složky integrovaného záchranného systému, bude tam i náš stánek, budeme tam mít i něco k té kampani 3 sekundy, každý si tam bude moci něco zahrát, něco získat zdarma, podělit se s námi o své zážitky a zkušenosti z pražské dopravy.
2: Stánky PIDu pak najdeme také v pondělí 28. září na akci Poznej Vltavu a na začátku října pak v rámci akce Zastávka knižní. Celé povídání je na webu v podcastu City Drive, další vydání budeme mít za týden. V průběhu večera a noci většinou oblačná polojasná obloha, ranní teploty je opět nižší kolem 8-7 stupňů, no a zítra nás čeká polojasný oblačný pátek, k večeru se zcela vyjasní a teploty do 18 stupňů.
1: Práce končí, život začíná. Jdeme na to Praho. Odpolední show Hit Rádia City s Dominikem Vršanským, Vincentem Navrátilem a Andreou Bezděkovou.
4: Hezké odpoledne, přeje minutu po 5. hodině. Dneska jsme tady řešili sami dívčí kapely Pussycat Dolls, toto. Ale pojďme k těm boybandům. Ty jsi měl Justina Timberlake jako oblíbenýho, že jo?
5: Cipíš?
4: No a já si říkám, že vy holky, Andrejko, jste vždycky tíhli spíše k těm grázlíkům.
6: Tak je to tak, ale vždycky do nějakýho věku. Pak vystřízlivíš a zjistíš, že to ne vždycky je správná volba.
5: A přišel ten tvůj věk?
6: No tak asi se kolem něj tak už motám.
1: Hit Radio City.
4: Pro Martina Kociána, Lady Gaga, Bruno Mars, Night Radio City. Hezké odpoledne.

0: Hezké čtvrteční odpoledne, Benson Boone na Hit Radio City, Andrejka, Vincent a Dominik, já nevím, co tady tak obvykle v tuhle dobu děláme, hrajeme nějaký hry a i dneska pro vás máme fantastický zážitek z Prague Boats, co můžete vyhrát.
1: Obědová plavba pro čtyři.
2: Oh. Dvě hodiny.
3: Na Vltavě bufet, živá hudba k tomu. Možná přijde i houslista.
0: Houslit budeme my.
2: Ano. Přátelé, já myslím, že to je krásná jako představa, ne? Kdy naposledy jste byli na té naší řece? Kdy jste naposledy byli noble? Kdy jste to naposledy spojili? No přece s náma. No. Na Prague Boats.
0: A jak na to?
2: Jdeme hrát lodě.
0: Představte si čtverečkovaný papír. Všichni to známe. 1, 2, 3. A, B, C. Vinca dává lodě.
2: Vy střílíte.
3: Ale jenom třikrát. Třikrát výstřel a pokud bude minimálně dvakrát zasažena, ano. Nebo jenom jednou.
2: Jenom jednou stačí, Andrejko, jednou stačí.
3: Dobře, vyhraje vaše.
2: Jo, takže...
0: Už voláte, nemusím nic říkat, no tak, aby to bylo fair, 777-937-777, tam pište, jak to uděláme. Tam?
2: Víte, jak je to, poznáte, že to je dobrá soutěž, která nás baví, že všichni chceme říct najednou. Jo, když máte něco, co v rádiu třeba ty lidi jako nechtějí promovat, tak si to vždycky jeden vezme a celý to odkecá. My si skáčeme do řeči každým písmenem, protože chceme, abyste tu hru hráli s náma. Takže 777-937-777.
3: A budeme jí i všichni hrát?
2: Počkej, a tam se volá nebo píše?
0: No vzhledem k tomu, že už volá asi 5 čísel.
3: No tak let's
2: go. No tak počkejte, tak ještě písnička, no jasně, tady ta Ella Henderson, ta to odspívá a pak si dáme lodě.
0: Může to tak být.
2: A pak ještě Shakira, no počkejte.

0: za chvíli. 6:15. Hit Radio City, Vincent, Andrejka a taky Dominik. A někoho z vás chceme hodit do Vltavy. Jenom o toho bude mít parádní večeři s Prague Boats, no a nejblíž je k tomu Marcela, ahoj.
1: Ahoj.
2: Marcelo, oběd na Vltavě. Jedeš se svým frajerem, manželem, přítelem,
1: určitě.
2: Milencem?
1: Frajerem.
2: Frajerem. Takže
1: ano.
2: Myslíš si, že to je dobrý prostor, kde by tě mohl požádat o ruku?
1: No, já se obávám, že asi ne.
2: Chtěl jsem měl takový jako nátlak na něj, víš?
1: No, ale to asi neklapne.
2: Ale co ty víš, třeba to bude fakt dobrý oběd. Každopádně, ukáž tomu frajeru, že jsi ženská, kterou chce do svý lodě jakožto střelce z kanónu. Jseš připravená?
0: Ano. Máš 3 výstřely.
1: Uh-huh.
0: Takže... A, B, C. 1, 2, 3.
1: Uh-huh.
2: Nabíjíš?
1: Nabíjím.
2: A tři?
1: Ano.
2: To je neuvěřitelný, jak jsi se nestrefila, ale jako ani trošku.
1: Já.
0: Jeden výstřel je fuč.
1: C2?
3: Ano. Aj, taky vedle.
2: A teď, jestli chceš být jednička a borkyně.
1: Ano.
2: Jestli chceš být jednička a borkyně.
1: Ano. Tak dávám B1.
2: Ano. Seš jednička a borkyně. Neuvěřitelný.
1: Super zážitek.
0: Fantastický zážitek.
2: Jestli někomu řekneš, že jsem ti poradil, tak nás vyhoděj oba dva.
1: Já dám B1.
2: Ano.
1: Jo.
2: Takže máme B1, dokonce bez rady. Hele, já ti přeju, aby bez zrady byl i ten oběd. Užijte si to, dobrou chuť, potom nám napiš, co jste měli dobrýho a pošle nám třeba fotku.
3: A jo? Jestli proběhne ty námluvy a ta zásnuba,
2: tak vás budu odávat.
3: Tak abys nám zavolala ještě jednou a zjistili jsme, jaký to bylo.
2: Ano, a já vás budu oddávat.
1: A
2: Dominik bude mít na krku prsten a přiběhne po 4 k tomu
0: jako pejsek.
2: Andrejka se zvedne a zakřičí námitka. Ale bude neplatná. Takže...
3: To bych ti nikdy neudělala.
1: Já vás tam si všechny.
2: Tak jo, tak mi to uděláme.
3: Děkujeme za pozvání.
0: Měj se krásně. Zůstaň mi teda na telefonu ještě.
3: A přejeme příjemnou plavbu.
1: Super, děkuju vám, hezký odpoledne.
3: Ahoj.
0: To byla Marcela. Každý čtvrtek někoho z vás vyšlem na buď fantastickou večeři ve dvou, nebo na katamarán. Prostě díky Prague Boats poznáte Vltavu a Prahu úplně jinak.
4: Hit Radio City.
5: Zlepši si náladu.

0: není hit na cestu z práce, tenhle zní jinak. Tenhle zní jako na cestu na prodloužený víkend. No tak šťastnou cestu, hele, my tady budeme i zítra. Ale pár hitů ještě máme před sebou. Za chvilku jsme zpátky. Damiano David, anebo třeba Eva Farná. Jo, i o tý se budeme bavit. Za chvilku jsme zpátky.
1: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie.

oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia, již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
0: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: pustit už ne.
1: Je tady půl šestá, posloucháte Hit Radio City a pokud jste otevřeli nějaký online svět, sociální sítě, možná víte, co se děje okolo zpěvačky, která právě dospívala. Eva Farná.
0: Evička se nám k situaci, kdy zmizela ze Superstar, dokonce i vyjádřila. A na své sociální sítě napsala, je mi nepříjemná už jen ta situace, že je třeba to nějak komentovat, ale přímo to ovlivnilo moji neúčast na natáčení, takže pár slov vysvětlení. Castingové díly se natáčely jen pár dnů po mých třech koncertech v Edenu. Asi jsem si myslela, že jsem nezlomná, že všechno zvládnu. Bohužel, nebo možná bohu dík, každý má své limity a mě doběhlo extrémní vyčerpání. Perpetuum mobile, zápřahu v praxi. Trochu jsem si odprožila, co jsem si v songu napsala. Jsem ráda za tuhle lekci, jsem ráda, že to kluci zvládli beze mě a ještě zpětně jim za to děkuju. Tak tentokrát si závěr dílu užijte v čistě mužské energii.
1: Já nevím, je v Česku někdo, kdo teď nemyslí na Evu a nemá jí tak ráda, jako my všichni?
2: Znamená to, že skončila v Superstar definitivně nebo jenom v jednom díle?
1: No, tak ty máš nejbliž.
0: Já jsem to pochopila tak, že jenom dočasně.
2: Že si dá dekon prostě pauzičku,
0: načerpá
2: síly, nebo?
0: Ano, tak jsem to pochopila já. Informace k tomu bližší nemám. Každopádně určitě Evičce posíláme obrovské oběti, protože si myslím, že ten tlak musel být obrovský.
2: Víte, co by bylo hrozně vtipný, kdyby najednou jsme dekon viděli Haberu, jak je strašně milej, z ničeho nic.
0: Habera? Myslíš, že převlíkne kraťasy?
2: Převlíkne kraťasy, převlíkne sukni, oni řeknou tak a ty teďkon budeš tu milou dělat.
3: Hit Radio City.

0: to je jiná, Andrejko. Alex Warren na Hit Radio City. Zkrátka, za chvilku 6:15. A my už nevíme. Nevíme, kolik pozitivní energie vám na zítra poslat. Protože budete potřebovat v 7:10 mít rychlý nohy, štěstí a taky to, aby jsme dojeli, vy získali 50 tisíc.
1: Zapálili jsme. Zazvoníme, vy otevřete a dostanete...
2: pořádnej balík peněz, a to přesně 50 tisíc korun.
0: Zapálili jsme voní svíčky, pomodlili se za vás, co jsme ještě udělali?
1: No, dali jsme jim tady tu úžasnou soutěž, takže nebuďte nevděční. Okamžitě se běžte registrovat na hitradiocity.cz a zítra v 7:10 na značkách. A teď ještě jednou pro všechny Japonce, co poslouchaj. Hudy, nedarazeru, hošo, chyla, faricentra, hudy. Hit Radio City.
3: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Máme příležitost, hele, jdem se ukázat.
2: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
3: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková. Velkolepý. Natočím to.
1: No tak všechno velkolepě. Všechno velkolepě.
3: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské Hit Radio. Hit Radio City. Zlepši si náladu. 9,90 za 1 kg, květák 1 kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90 a cukr Krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Merkurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Merkuria Laser Game a Pixel Game.
1: Dominik a Vincent ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit Radio.

0: tak všechno mám.
1: Tak nějak všichni podvědomě tušíme, že by měl být pátek, ale ne. Stále máme čtvrtek, a tak si užijte jak večer a asi... Tak dneska takhle nějak to bylo, počkat. Za chvilku máme šestou a tak nějak všichni podvědomě tušíme, že už by měl být pátek, ale ono ne. Tak si užijte večer a víte, co to znamená, zítra jsme tu zas.
2: Takže počkej.
3: Kompletní sestava hlavně.
2: Mám fakt dneska teda nebyl pátek.
1: Dělal jsem si srandu.
2: Přátelé, když všichni společně se rozhodneme, že dneska byl pátek, tak zítra bude pátek. Je snad někde na nebi napsáno, co je za den? Ne, my jsme se dohodli, že dneska je čtvrtek. Takže když se všichni dohodneme, že zítra bude sobota, tak dneska byl pátek. Což znamená, že ne, máme smůlu, zítra ve tři.
1: Nic neexistuje, peníze neexistují. My jsme se dohodli, že ty papírky něco znamená.
3: Čas,
1: neplaťte v obchodech.
3: Nejvyšší čas, pojďme už domů.
1: Andrejka, chce domů, slyšíte to, jdeme všichni.
4: Hit Radio City. Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. D4 a 21. kilometr směrem do Prahy. Nehoda osobního auta narazilo do svodidel, tvoří se kolony. S nimi počítejte také na D5 na příjezdu do metropole a na Štěrboholské spojce. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Dálnici D4 u Kytína v okrese Praha-Západ odpoledne uzavřela nehoda osobního auta. To v dopravním omezení narazilo do svodidla oddělujícího jízdní pruh a stavbu. Auto skončilo na střeše, jeden člověk nehodu nepřežil, další dva utrpěli zranění. Směr na Prahu je neprůjezdný. Komunální volby se blíží a s nimi i odhady volební účasti. Právě ta se v jednotlivých městech a obcích může výrazně lišit. Jak velký je zájem a jaký se dá očekávat, přibližuje politolog Jan Kubáček.
3: V menších obcích, ve vybraných konzervativnějších, venkovštějších regionech je ta účast významně vyšší. Dosahuje tam například i třeba 70%. Čím větší město, tak tím účast menší. Čím jakoby metropolnější kraj, tak opět účast napříč je nižší.
2: Podle Kubáčka patří komunální volby k těm, kde je vždy nadpoloviční účast. A v řadě obcí je to právě více než 70%. Lidem od 80 let věku se budou jejich důchody zvyšovat v pětiletých intervalech o 500 korun měsíčně. Změnu má přinést vládní novela, kterou dnes se sněmovna v prvním kole podpořila. Čeští kajakáři Jakub Krejčí, Jirka Prskavec a Matyáš Novák skončili na mistrovství Evropy ve slalomu v závodě hlídek na druhém místě. Trať v Itálii sjeli čistě, na vítězné Francouze ztratili 58 setin sekundy. Postarali se tak ale o první českou medaili na tomto šampionátu.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: V běhu noci oblačno, polojasno na severu a severovýchodě, na horách taktéž přehánky, v Beskydech déšť. Ráno pak skoro jasno a místy mlhy, nejnižší teploty 10 až 6 stupňů, při malé oblačnosti na jihozápadě kolem 4, no a v průběhu dne nás čeká proměnlivá oblačnost, nejvyšší teploty 13 až 18, v 1000 metrech na horách kolem 9 a foukat bude stále slabý severozápadní vítr.
4: 18. hodina odbyla, vracíme se zpátky v čase, startuje hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší z minulosti. Michal Pospíchal s vámi, přeju hezký čtvrtek.

Tohle je hodně velká romantika. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme to nejlepší z minulosti. Nabídku 80., 90. a těch největších hitů milénia pro vás máme až do 21. večerní. Berlin, Take My Breath Away. To byla nejenom velká hudební nostalgie, ale taky vzpomínka na jeden legendární kultovní snímek. Top Gun, jasná věc. Rok 1986 a snímek, ve kterém svou kariéru zahájil Tom Cruise. Sugar Babes budou hrát už za chvilku Stronger. Teď pro vás máme něco z domoviny. Vanastovky, Anděle.

konec 90. a začátek milénia byl obdobím, kdy se s dívčími skupinami doslova roztrhnul pytel. Sugar Babes na Hit Rádiu právě teď. Hráli jsme Stronger. A nebylo to jen o dívčích skupinách, došlo i na pány. Backstreet Boys, kapela, kvůli které šílely holky po celém světě. A kluci, ti měli doma taky jejich plakáty, akorát schované ve skříni, aby se na to nepřišlo. Quit playing games with my heart. Tohle je rok 1996 a jeden z jejich prvních velkých hitů. Ani o tuhle hudební vzpomínku vás neochudíme. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic a

0: www.jobs.cz.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
2: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Takhle zní čtvrteční Hit Radio, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, Nelly Furtado, Say It Right. Skladba, která zní i po letech neuvěřitelně moderně, a není náhoda, že za tímhle zvukem stojí Timbaland. Právě jeho produkce dala Nelly ten temnější elektronický vibe, který z ní udělal jeden z největších hitů roku 2006. A teď je z úplně jiného hudebního šuplíku Lenny Kravitz. Jeho Fly Away vznikla vlastně docela spontánně během práce na jeho pátém albu. Lenny si nejen zaspíval a zahrál na kytaru, Lenny Kravitz nahrál většinu těch nástrojů, které na nahrávce můžeme slyšet. No a ten výsledek, ten je fantastický, obrovský hit, a v roce 1999 taky to nejprestižnější hudební ocenění, které může interpret a jeho realizační tým získat, Grammy, zlatý gramofonek. Takže teď s elektroniky rovnou na kytary, Lenny Kravitz, Fly Away.

129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tak tohle je klasika. Ostatně posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. My vám hrajeme to nejlepší z minulosti. 80, 90, taky ty největší hity milénia. A to až do 21. večerní. Pokračovat budeme i v té další 60 minutovce.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Tohle je čtvrteční Hitradio, hudební speciál Hitradio Classic. Garbage, the world is not enough, pořádná bondovská atmosféra a Shirley Manson v jednom z nejvýraznějších soundtracků série. Za chvilku si skočíme i na taneční parket. Skizzer Sisters a jejich Don't Feel Like Dancing, hit, který v roce 2006 dobil britskou hitparádu, možná i díky spolupráci Eltona Johna. Fantastická věc. Disco, glam pop a obrovská porce energie. Takové budou ty příští minuty na Hitradio. Super čtvrtek přejeme.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a dvě čtvrtky kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
3: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.

0: Tohle je čtvrteční Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti. 80-ky, 90-ky, taky ty největší hity milénia. Tohle byly Mike and the Mechanics. All I Need is a Miracle. Další velká nostalgická hudební vzpomínka. Z roku 1985 rovnou velký skok do roku 96, kdy pět holek změnilo popovou hudbu a naučilo celý svět jedno slovo. Cigicak. Spice Girl, Wannabe, jejich první single, okamžitý světový hit a start éry, kdy měl každý svou oblíbenou Spice Girl. Tak která byla ta vaše?
1: Jo!

0: I'm Ariana Grande.
1: It's Hozier.
2: Pokračujeme v navíce toho nejlepšího z 80., 90. a milénia dalších 60 minut hudebního speciálu Hit Radio Classic. Michal Pospíchal, hezký večer.

Radio City.

Tohle jste určitě poznali, Christina Aguilera, teď ve vysílání Hitrádia Candyman. Trošku jsme si osladili život. 8 minut po 20, kdy vám přejeme pohodový čtvrteční večer. A kdy pokračujeme s dalšími hity. Hrajeme to nejlepší z minulosti, to nejlepší z archivu našeho hudebního playlistu. Teď Vanessa Paradis, Joel Taxi, velký hit, který teď připomeneme. No a za chvilku si pořádně zařádíme pop-punkový Offspring All I Want. I to pro vás máme nachystané.

Tak tohle byl ten slíbený hudební nářez Offspring All I Want. Ti nám zase vlili krev zpátky do žil. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Takhle si odpočineme. Je to potřeba po tom hudebním nářezu Enya Orinoco Flow. Hrát budeme za chvíli. Ještě předtím ale Captain Hollywood Project Flying High. To nás ještě utrží pořádně v tempíčku. Posloucháte Hit Radio. Dobrý večer.

Tohle byl výlet do Českého Mexika se skupinou Tři sestry. Mexiko jsme hráli na Hit Rádiu. Velký nářez a fantastická hudební vzpomínka. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic do 21. Pro vás máme to nejlepší z 80., 90. a milénia. A teď je další skvělou věc z roku 1987. Taylor Dane tehdy zaznamenal obrovský průlom. Tell It To My Heart je single, který teď připomínáme na Hit Radio.

0: Taky tohle jsme vám na Hit Rádiu hráli pro lepší náladu. Hlavní zpěv, muž Brandon B. Brown. Ženské backvokály v pozadí, muž Brandon B. Brown. Ten obrovský vysoký ženský hlas v mezihře, muž Brandon B. Brown. Jo, tenhle, i když dámy v kapele opravdu má, muž si naspíval celou písničku sám. Teenage Dirtbag, hráli jsme teď na Hit Rádiu. Tohle to už není Brandon B. Brown, to je Beyoncé. Určitě jste poznali její charismatický vokál a písničku Halo, kterou pro vás taky máme do konce hodiny. Přidáme Two Brothers on the Third Floor Dreams a nebo singlovku Beautiful Ones, ta bude hrát už za pár minutek. Tak užívejte čtvrteční večer, jsme rádi, že jste si jako parťáka vybrali Hit Radio.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: Tak tohle je opravdové grand finále dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic Mature, If I Was. Fantastická hudební vzpomínka, my pro vás máme to nejlepší z 80. 90. a milénia pravidelně každý večer mezi 18. a 21. Do té aktuální hodiny už se nám toho víc nevejde, ale neváhejte, zítra budeme zpátky opět s nabídkou toho nejlepšího z našeho hudebního archivu. Na Hit Radio dál budeme hrát současné hity Madonna, Sorry, Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow nebo Činasky, první signální, i to pro vás máme do dalších minut, tak užívejte čtvrteční večer dnes s datem 24. září.
1: Hit Radio. Hit Radio.
2: I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: zlepšit si náladu.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: a i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Hit Radio City.

V noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepojí.